zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Utilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů.
3: Světlo,
2: výborně, jo. Takže světlo do vašich životů ideál
3: všem. No, tohle jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš se odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému, anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase před 22 hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš.
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se a tak podobně. Co jsi dělal ty v rámci těch her?
1: No. V rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo?
0: A jak klasicky. Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, jo. To stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku, a vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
2: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás
2: teď
3: to nemá
2: mluvili... Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, nastaranou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.

0: jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
1: To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
0: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
1: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
0: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
1: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
0: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
1: Ne.
0: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
1: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
0: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
1: Já taky nevím.
0: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
2: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
3: Co to je?
2: Nebyl, odpovídej.
3: Byl.
2: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
3: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
2: To ti také řekli odvodně.
3: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
2: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
3: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
2: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
3: Moc ne.
2: Ale byl jsi tam.
3: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
2: No,
3: na návštěvě permanentně skoro.
2: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
3: Já si to myslím.
2: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
3: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
2: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
3: Jo, to s čichem souvisí nějak?
2: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
3: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
2: Radši jdeme o to. Pavel Nový naším dnešním hostem v Moriádě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: je.
2: Měli bychom to uvíst, co to je. No,
1: no, je to, co tady vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Oh, slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanu k hořek? Jako byste to byla vyvit. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Brbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnu to.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Podíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže jsi to musel umět na
1: paměť.
0: Jo, určitě. Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: naskakuje. Taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si s ní zahrál.
1: To už brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900. Tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
2: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky
4: šéfa
1: zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
3: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
3: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Sokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
3: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Hejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věci.
6: No právě, zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu.
6: Já,
7: on neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Pak jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strní. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali.
7: No, ale Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivný děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako to kadrnoška. Hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
3: Geniální.
1: Ano.
3: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
3: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty jsi jel poprvé s Čedokem?
3: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
3: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
3: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
3: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
3: Byla hnusná doba.
1: No.
3: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá.
3: Čověče, no? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Viď? Lákavý
3: no, nám? Ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek, jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříž je pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to
3: ještě uzatřeme? Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano,
5: halo,
1: halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To je samý B.
1: Bylo to málo, hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal dát. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo? No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Česko má za sebou tropický víkend. Dnes začne oprava poslední části přivaděče z Plzně na Prahu. Řidiče čekají měsíce omezení. Plzeňští fotbalisté prohráli v posledním zápase šance ligy se Slavií 0-3. Dnes bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné pondělní ráno přeje Petra Broučková. Česko má za sebou tropický víkend. Přes 30 stupňů Celsia včera naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Velmi teplo bylo taky v Plzni, v Klatovech nebo třeba Ústí nad Labem. Kolem 30 stupňů Celsia se mají denní maxima pohybovat i v dalších dnech. Mírně chladněji má být až ve čtvrtek. Podle předpovědi meteorologů bude většinou slunečno. Ředitelství silnic a dálnic dnes začne opravovat 3-kilometrovou část dálničního přivaděče z Plzně na Prahu od křižovatky se Hřbitovní ulicí po mimoúrovňovou křižovatku Kyšice. Stavba navazuje na dříve budované úseky a zlepší stav silnice a mostů na klíčové tepně v kraji, uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Práce budou rozdělené do několika etap a doprava bude vedena v režimu 1+1 v protisměru. Jako první bude uzavřen pravý jízdní pás ve směru na Prahu v úseku Vavřínová po křižovatku Kyšice. V prostoru mostů budou provoz řídit semafory. Práce vyjdou na 99 milionů korun a hotovo by mělo být koncem listopadu. V nemocnici Hořovice na Berounsku vznikne výuková učebna i zázemí pro klinickou praxi studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. Memorandum o dlouhodobé spolupráci podepsali rektor univerzity Miroslav Lávička a majitel zdravotnické společnosti Akeso Sotirios Zavalianis. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Memorandum počítá kromě praktické výuky také se společnými výzkumnými projekty i s dalšími fakultami. Ty se mohou podílet na rozvoji moderních technologií ve zdravotnictví. Spolupráce se zaměří ale i na podporu duševního zdraví studentů a zaměstnanců celé univerzity. Zapojí se proto také Centrum duševní rehabilitace Holdingu a ombudsman ZČU.
5: V Brně dnes končí 76. ročník sjezdu sudetských Němců. Čtyřdenní akci uzavřou uctěním památky obětí druhé světové války v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili a popravovali Čechy. Hlavní shromáždění sjezdu bylo včera a řečníci se na něm shodli, že historicky první konání sudetoněmeckého sjezdu v Česku otevřelo novou historickou kapitolu ve vztazích Čechů a sudetských Němců. Část lidí proti akci od čtvrtka protestuje.
0: Sport.
5: Fotbalisté Plzně prohráli na závěr šance ligy 0-3 na stadionu Mistrovské Slavie. V tabulce skončila Viktoria třetí. Na vítěznou Slavii ztratila 17 bodů, za Spartou zaostala o 13 bodů. Záložník Patrik Hrošovský věří, že se Plzeň v dalších ročnících oběma pražským týmům přinejmenším přiblíží.
7: My máme vlastně všechno, aby jsme byli úspěšní. Klub nám dělá servis, který my potřebujeme, takže věřím, že je to hlavně u nás na tom hřišti a v kabině.
0: Počasí.
5: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 23 až 26 stupňů. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na silnici 20 ze Skránčic na Zavlekov na Klatovsku je uzavřen jízdní pruh z důvodu prací na údržbě mostu. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké ráno, odstartoval 22. týden roku 2026, dneska je pondělí s datem 25. května. Jak kvalitně žít, když už to nejde jako dřív? Nad tím se zamýšlí Jan Svirák ve svém novém filmu Pět švestek. Do kin vstoupí tento týden, velkou část natočil během 3 týdnů na katamaránu v Řecku, kam se pětice starců vypraví na poslední společnou plavbu. Vydáme se na ně společně, a to už za pár minut.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdo je to kolenovrt?
1: To si furt vrtí kolenem.
2: Že vrtá kolena.
3: Kolenovrt je, když někdo do někoho vrtá kolena.
2: Vrtí hlavou.
4: Je to plas?
5: Že má díru v kolenu.
4: Může předpovídat počasí.

0: Pondělí 25. května na hodinách 5 hodin a skoro 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr, rostlové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré a biometeorologická zátěž střední na stupni číslo 2.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, v 5 hodin a skoro 20 minut. Celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadne, co to ještě jednou naposledy zkusit. Pětice přátel tak vyrazí do Řecka. Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek, režisér Jan Svěrák. Do kin komedie zamíří tento týden.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď.
2: Jako stará parta.
3: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
4: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
5: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
3: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, pro to, já jsem včelař, takže pro to včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
6: No řeknu vám, bylo to vofous, jak jsem z vás nervózní. Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
3: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
4: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
7: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
4: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
3: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
4: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
3: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si zamne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
8: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
4: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace Cermat podalo víc než 9 000 uchazečů. Plzeňská městská policie pořídí nové zbraně a střelivo, a to díky dotaci z přebytku loňského městského rozpočtu. Aktuálně používají strážníci 4 druhy pistolí, nově to bude jen jeden typ. Mimo to dostanou strážníci například i osobní mobilní kamery, svítilny pod zbraně anebo příslušenství k radiostanicím, uvedl radní pro bezpečnost Tomáš Kotoras pro Plzeň. V klášteře v Plasích na severu Plzeňska dokončují restaurátoři a památkáři práce na opravě barokního altánu a rekonstrukci historické sýpky. Uvedl to kastelán kláštera Pavel Duchoň s tím, že sýpka se návštěvníkům zpřístupní 30. června. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních více než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Vláda dnes projedná novelu zákonů, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Fotbalisté Plzně prohráli na závěr šance ligy 0-3 na stadionu Mistrovské Slávie. V tabulce skončila Viktoria třetí. Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec přehrál Liberec také 2-1. A dnešní počasí bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V místě křižovatky mezi Třemošnou a Zálužím na severním Plzeňsku počítejte se zúženou vozovkou na jeden jízdní pruh. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Plzeňské zajímavosti nás už za chvilku zavedou do největšího muzea v plzeňském kraji.
3: Tady je více než 1000 metrů čtvereční výstavní plochy, kde jsou teda expozice a stále výstavy. Máme ještě další pobočky, zmíním v Plzni Muzeum Loutek, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, ale patří pod nás i třeba Vodní Hamr Dobřív a nebo Muzeum v Rokycanech.
2: Tak se s námi vydejte do Západočeského muzea v Plzni. Už za okamžik. Na hodinách 3 minuty po půl šesté.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hezké ráno v 5 hodin a skoro 41 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: A díky nim se podíváme do největšího muzea v plzeňském kraji. Hádáte správně, je to Západočeské muzeum v Plzni. Pyšní se například unikátní plzeňskou městskou zbrojnicí, největší dochovanou historickou městskou zbrojnicí v celé Evropě. V muzejní knihovně uchovává cenné prvotisky a impozantní hlavní budova muzea, ta se nachází v Kopeckých Hosadech.
2: Tady je více než 1000 m² výstavní plochy, kde jsou teda expozice a stálé výstavy. Máme ještě další pobočky, zmíním v Plzni Muzeum Loutek, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, ale patří pod nás i třeba Vodní Hamr Dobřív anebo Muzeum v Rokycanech.
3: Západočeské muzeum v Plzni nám představuje jeho ředitel Jiří Orna. Ve které expozici se nacházíme právě teď?
2: Je to expozice moderní, nadčasová, pohledy do minulosti plzeňského kraje.
3: Na co sem návštěvníka nalákáte? Konkrétně sem do této expozice.
2: Tak tady vidíme naší Venuši. Asi každý v České republice zná věstojnickou Venuši, tak my máme svoji Venuši, která je mladší, hubenější, je z Vochova, takže ji říkáme Vochovská Venuše. Určitě je to jeden z taháků této expozice.
3: A jak starý tahák to je?
2: Je to hodně starý tahák. Ta figurka pochází z kultury s vypíchanou keramikou, takže se bavíme o období zhruba 6-7 tisíc let od současnosti.
4: Mně se tady líbí, protože tady je hodně všeho a můžeme se tady kouknout, co bylo v pravěku.
5: Mně se to líbí ty kostry, že to mají pravý lidský kosti a je to tu jako celkem dobrý.
6: A vidíte tady meč, vidíte tady hroty šipek z luku, hrot oštěpu, to znamená, že to byl i bojovník.
3: Muzeum spravuje přibližně 2 miliony sbírkových předmětů. Jak velký zlomek z nich můžeme vidět v expozicích?
2: Je to taková ta pověstná špička ledovce. V expozicích máme, řeknu, nižší tisíce předmětů, takže opravdu je to malý zlomeček z toho, co v tom muzeu je.
3: Kde muzejní sbírky uchováváte?
2: My máme celou řadu depozitářů, prakticky po celém území plzeňského kraje. Samozřejmě ty sbírky se neustále rozšiřují, takže řešíme i to, jak získat nové depozitární prostory, které splňují ty současné trendy a potřeby uložení těch sbírkových předmětů.
3: I tyhle zvuky se ozývají v Západočeském muzeu v Plzni.
2: Ano, aktuálně tady probíhá instalace výstavy, tak to vypadá spíš jako v dílně, než jako v muzejní výstavě. Myslím si, že by posluchači byli překvapeni, jak rychle dokážeme z té dílny udělat tu výstavu, kterou oni potom vidí.
3: Jak rychle?
2: Standardně ty výstavy se instalují tak 14 dnů.
3: Mohl byste v krátkosti popsat, jak taková výstava vzniká?
2: Na začátku nějaký nápad, který za mě vždycky je skvělé, když vychází z nějaké odborné nebo vědecko-výzkumné činnosti. Kurátor se věnuje nějakému tématu a řekne si, hele, to je skvělý téma, ke kterému máme spousta věcí, které můžeme vystavit a vznikne scénář. Pak se realizuje ta výstava a pak je ta výstava samotná otevřená. No. A samozřejmě to proces mnohdy na několik let od toho nápadu po tu finální realizaci.
3: Z mého pohledu musí být například náročné vybrat z 2 milionů sbírkových předmětů právě ty, které potřebujete a které byste rádi ukázali.
2: Dneska ty výstavy by neměly být o tom, vybereme to nejvzácnější, ale vybereme předměty, které nám umožní vyprávět příběh a zasadit ten předmět do té iluze toho původního kontextu.
3: Když se vrátíme zpátky v čase, jak se vyvíjel osud Západočeského muzea od jeho vzniku?
2: Rokem vzniku Západočeského muzea je rok 1878, kdy vzniklo obecní muzeum pro Plzeň a západní Čechy. Samotné Západočeské muzeum v Plzni vzniká v roce 1948 sloučením Historického muzea, Západočeského umělecko-průmyslového muzea a Národopisného muzea Plzeňska. A od toho roku 1948 se tedy neustále rozrůstá po další pobočky, takže už jsme se opravdu dostali zcela určitě mezi 5 největších muzeí České republiky a v plzeňském kraji jsme bezkonkurenčně největší.
3: Západočeské muzeum v Plzni je jednou z nejvýznamnějších institucí svého druhu v České republice a nejenom díky svému sbírkovému fondu i jednou z největších. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: I dneska nás venku čekají letní teploty. Nejnovější předpověď počasí si pojďte poslechnout v 5 hodin a 48 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude většinou jasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 30, na Plzeňsku by mohlo být až 31 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách mezi 23 a 26, slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě 8 minut a bude tady 6. hodina.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na prohlídku budovy Velkého divadla v Plzni můžete zajít od 16 hodin, zarezervovat vstupenku je možné na webových stránkách divadla J.K. Tyla nebo osobně na pokladně divadla. Plzeňské divadlo Pluto uvádí komedii Raye Cooneyho 1 plus 1 rovná si 3. Příběh o nešťastném taxikáři v režii Pavla Kikinčuka začíná v 19 hodin. V plzeňském M-klubu na Skvrnanech se koná od 18 hodin cestopisní pořad s názvem Tajuplný Ladak. Zemi buddhistických klášterů a hor přiblíží spisovatel, badatel a cestovatel Miloš Matula. Městská knihovna Rokycany zve na workshop pro děti a rodiče a neb pojďte s námi objevovat svět knih hravou formou. Od 16 hodin vás čeká společné čtení, tvořivé aktivity a inspirace, jak rozvíjet vztah dětí ke knihám. V Horažďovicích se uskuteční absolventský koncert základní umělecké školy začíná v 17 hodin ve Stodole u Hlaváčků. V galerii Bratří Špilarů v Domažlicích můžete vidět výstavu fotografií Radovana Kodery. Plzeňský fotograf a pedagog vystavuje své práce pod názvem Tajnosti fotografie. Otevřeno je mezi 9 a 17 hodinou a to s polední pauzou mezi 12 a 13 hodinou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň nasadila do některých svých budov chytré technologie, které umí odhalit skryté úniky vody. Nová zážitková karta na Šumavě by měla přinést výhody celému regionu. Dnes bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Dobré pondělní ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Chytrá technologie odhaluje na městských budovách v Plzni skryté úniky vody. Zařízení vyvinula firma NextDrop, která vznikla na Západočeské univerzitě v Plzni a která jako inovativní firma získala podporu od města Plzně. Typickým příkladem, kdy technologie zaznamená skrytý únik vody, jsou protékající záchody. Zařízení využívá například Plzeňská 7. základní amatérská škola. Ředitelka Ilona Skálová popsala situaci, jak technologie pomáhá.
3: Přijde SMS-ka, že v budově A nebo B je prostě zvýšený průtok vody. Zjistili jsme v tu chvíli, že to jsou vlastně 3 WC. Já vypnu elektronicky vlastně ten systém, to znamená, voda se zastaví. Ráno v 6 hodin, kdy páni školníci se dostaví na svoji ranní směnu, zmonitorují celou školu a najdou tam, kde vlastně ta kolize je a opraví.
1: Technologii pro odhalení skrytých úniků vody využívá v Plzni také například městský fotbalový stadion. Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta ShumavaCard. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Podle starosty Železné Rudy Filipa Smoly ze Sdružení nezávislých kandidátů by měla karta podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníků celému území.
4: Vidíme v tom obrovskou šanci, jak ještě více zatraktivnit to naše Železnorudsko a zároveň jak třeba zmenšit takové ty rozdíly mezi tou nejvíce exponovanou sezonou, kdy to naše Železnorudsko už je úplně přervané a naopak mimo sezonou, kdy je téměř prázdné, tak aby byli jak spokojeni návštěvníci, tak především místní trvale žijící obyvatele.
1: Podle starosty vzniká podobná karta výhod i pro obyvatele regionu. Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Kromě obsahu testů chce Plaga se Zatloukalem probrat i technické problémy, které plošné testování provázely. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Po ničivém útoku Ruska na Kyjev jsou nejméně 2 oběti a dalších 80 lidí zraněných. Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničily nákupní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že se Putin pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sibihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Sport. Fotbalisté Plzně prohráli v posledním ligovém kole na Slavii 0-3. V tabulce skončili právě za mistrovským týmem a Spartou na 3. místě. Sparta zdolala Hradec Králové 2-1, Jablonec porazil Liberec také 2-1.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré, aby předpověď na stupně 2, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 89. kilometru u Líní ve směru na Plzeň dejte pozor na sraženou srnu u středových svodidel. Dále na dálnici D5 na 44. kilometru ve směru na Plzeň leží v pravém jízdním pruhu roztrhaná pneumatika. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné pondělní ráno vám přejeme. Skončili v ligové sezóně třetí, ale mířili o kousek výš. O fotbalistech Plzně, kteří na závěr ročníku prohráli 0-3 na hřišti mistrovské Slavie, uslyšíte za pár minut.
4: Chybí nám konzistentnost v těch našich výkonech. Myslím si, že to je největší rys téhleté sezóny.
5: Hodnocení sezóny z úst trenéra Martina Hyského. Za pár minut uslyšíte víc.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: No, v kalendáři bude pro změnu řeč o hodu oštěpem. Důvodem je dnešní výročí světového rekordu.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
4: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
5: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
3: Tehdy poslanec TOP 09...

0: dneska nás venku čekají letní teploty. Podrobnosti si pojďte poslechnout v 6 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude většinou jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 30, na Plzeňsku až 31 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách mezi 23 až 26 stupni. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čas letí 6 hodin 23 minut. Fotbalisté Plzně zakončili ligovou sezónu porážkou 0-3 na hřišti mistrovské Slavie. Končí tak ročník, ve kterém se Viktorii zase dařilo v pohárové Evropě, došla do vyřazovací části Evropské ligy, v domácí nejvyšší soutěži ale měla výkyvy a obsadila třetí místo.
1: Chybí nám konzistentnost v těch našich výkonech. Myslím si, že to je největší rys téhletý sezóny.
2: Jasně vnímá trenér Viktorie Martin Hiský a s podobným názorem není rozhodně sám. Stačí si poslechnout zkušeného záložníka Patrika Hrošovského.
3: S čím je nespokojenost je s tím, že máme velký výkyvy, když se nám už hodněkrát vlastně stalo, že jsme hlavně ve venkovních zápasech, ještě doma vlastně Pardubice jsme nezvládli a ve venkovních zápasech jsme dostali 4x3-0, což se určitě příští sezonu nesmí stávat, pokud se myslet na ty nejvyšší příčky.
2: A k těm má pomoct právě i Hrošovský, který se vrátil do Plzně v zimě.
3: My máme vlastně všechno, aby jsme byli úspěšní, klub nám dělá servis, který my potřebujeme, takže věřím, že je to hlavně o nás na tom hřišti a v kabině.
2: Protože Plzeň by ráda stíhala Slavii a Spartu, které skončily před ní. Dílčí cíl tým splnil, skončil na pozici pro účast v evropských pohárech, respektive v jejich předkolech. Ale Martin Hiský myslel výš.
1: Musím přiznat, že jsme koukali po druhém místě, po té podzimní části. Do jara jsme šli s tím, že se ještě pokusíme chytit Spartu, ale díky té nekonzistentnosti v těch daných zápasech a prostě pro padech, který jsme v té sezóně měli, to na lepší než třetí místo nestačilo.
2: A posun ještě k lepším výsledkům je podle trenéra Hiského vlastně jednoduchý, poctivá práce.
1: Já bych vůbec nechtěl teď mluvit o nějakých konkrétních cílech a plánech. Jasný je, že s novým a ambiciozním majitelem máme ambice, ale je to cesta. Je to cesta, která samozřejmě není ze dne na den možná.
2: A ke své dosavadní misi ve fotbalové Plzni Hiský říká.
1: Myslím si, že jsme za, řeknu, 7 měsíců, co jsme společně, tak jsme ušli kus cesty. Jsme na začátku té spolupráce a věřím tomu, že když budeme pokračovat a budeme na sebe nároční, nebudeme uhýbat nějak extra z té cesty, která je nastavená, tak že nám to ten úspěch v budoucnu přinese.
2: Motivací bylo pro fotbalisty Plzně i sledování oslav Slavie, která po utkání s Viktorií převzala mistrovský pohár.
1: Zkusit se dostat na úroveň Slavie, trápit Slavii, mít takovou sezónu, která nám zaručí to, že budeme mnohem ve větším kontaktu. A přál bych si samozřejmě, abychom touhletou cestou šli taky. Máme ty nejvyšší ambice.
2: Hodně podobně jako Hiský přemýšlí o možnosti atakovat úplný vrchol tabulky i Patrik Hrošovský.
3: Tak já věřím, že všichni tak budeme nastaveni, tak je tu velká konkurence, protože poslední roky, když vidíme Slavii i Spartu vlastně, která vyhrála předtím dvakrát titul, tak ta konkurence je velká, ale to tak bylo vždy už i za toho mého předchozího působení.
2: Říká k dalším ligovým sezónám Patrik Hrošovský. Z pražského Edenu, Mirko Vasič, Český rozhlas. If you change-

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje opravu části hlavního tahu z Plzně na Prahu. Jedná se o úsek od výjezdu z nákupního centra Rokycanská po mimoúrovňovou křižovatku se sjezdem na Kyšice. Řidiči musí počítat s dopravními omezeními, uvedl mluvčí ŘSD Jan Riedl. Omezení se dotknou i městské dopravy. Trolejbusová linka číslo 11 bude jezdit po objízdné trase ulicemi Nákupník, Hrádku a k Foštovně. Lidé v Plzni budou mít 1. a 2. června jedinečnou příležitost zažít let vesmírnou raketou a podívat se na planetu Zemi z oběžné dráhy. Informují o tom webové stránky města. Na nádvoří technologického parku Tech Tower totiž zamíří mobilní raketa Spacebus, která pomocí virtuální reality nabídne autentický pohled na naši planetu. V dalších dnech pak raketa zamíří třeba do Tachova, do Mažlic nebo Klatov. Manětín na severním Plzeňsku dokončuje kompletní opravu budovy, ve které bude nová knihovna. Zbývá ještě osadit okna a dveře a dodělat obklady. Rekonstrukce má být hotová v létě, uvedl nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná dnes večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Plzeňští fotbalisté v posledním kole šance ligy podlehli mistrovské Slavii 0-3. Sparta porazila Hradec Králové 2-1, Jablonec přehrál Liberec také 2-1. A ještě dnešní počasí. Čekejte většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku až 31. Na horách pak 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 89. kilometru u Líní ve směru na Plzeň dejte pozor na sraženou srnu u středových svodidel. Dále na dálnici D5 na 44. kilometru u Zbirohu ve směru na Plzeň leží v pravém jízdním pruhu roztrhaná pneumatika. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Věra Špinarová v 6 hodin a 38 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Kariéru mu odstartovalo 4. místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na sólovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Divadlo Jekátela v Plzni láká na muzikál Obejmout vlny. Příběh původně vznikl jako rozhlasová hra, nyní se dostává i na jeviště.
3: Je to takové velké romantické plátno, odehrává se v roce 1811.
0: A veškeré další detaily uslyšíte ještě do 7. Teď 6.39.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Díky za to, že jste s námi i v 6 hodin a 44 minut. Plzeňská rocková kapela Extra Band byla na přelomu března a dubna na 3týdenním turné po Brazílii. Odehrála koncerty v São Paulo, Rio de Janeiro a dalších městech. Petr Kotora a Miroslav Cába přijdou dneska dopoledne do našeho programu vyprávět, jaké zážitky a vzpomínky si právě z Brazílie přivezli. Tak si to poslechněte po 10. hodině. Počasí. Dneska bude většinou jasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 30, na Plzeňsku až 31 stupňů Celsia, na horách od 23 do 26 stupňů. Slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Svět. Muzikál Obejmout vlny, který uvádí divadlo J. Kátela v Plzni, sleduje poslední hodiny Heinricha von Kleista a Henriety Foglové před jejich společnou smrtí u Berlínského jezera. Z osudového setkání slavného německého spisovatele a těžce nemocné ženy vzniklo intimní drama, které postupně odhaluje básníkův život i okolnosti jeho posledního rozhodnutí. Na jedné ze zkoušek natáčela kolegyně Anděla Blašková.
1: Režie se ujala Gabriela Petráková.
2: Náš příběh vypráví o historických postavách, o jejich konci života. Je to takové velké romantické plátno, odehrává se v roce 1811. Jak k tomu sklonku života došli, to už bych nerada prozrazovala, protože to je to, o čem ten příběh celý hrajeme. Je to nesmírně dramatické a vzrušující.
3: Je to zoufalec.
4: Největší duch naší doby.
3: V divadlech ho nehrají.
4: Budoucnost ho pochopí.
3: Nebo zatratí.
1: Inscenace trvá něco málo přes hodinku a byla napsaná přímo pro divadlo J. Kátela. Jak vlastně vznikala?
2: Tato inscenace byla původně napsána Tomášem Syrovátkou jako rozhlasová hra a Zdeněk Král k ní napsal tehdy hudební podklady. My, když jsme to poslouchali, tak nám přišlo, že je to téma, které se vizualizuje vám před očima, že by to zasloužilo dramatický divadelní tvar, takže jsme se zeptali tady Zdeňka Krále a Tomáše Syrovátky, jestli by do toho šli a udělali z toho muzikálové divadlo. Oni řekli, že ano, a celou tu rozhlasovou hru přejmenovali, protože v rozhlase se to jmenovalo Heinrich a Henrietta, přejmenovali na Obejmout vlny a přepsali to pro divadelní účely.
1: Dáme slovo autorovi hudby, Zdeňku Královi. Jak moc se ta hudba proměnila? A proměnila se vůbec?
5: Z té rozhlasové hry jsem vzal jenom dva motivy, které jsem zpracoval do písní, takže ta hudba je úplně jiná. Jeden ten hlavní motiv z té původní hry se tam objevuje, ale tam ta hudba byla jenom instrumentální pro tu rozhlasovou hru, kdežto tady je to všechno zpívané. To znamená, že melodie těch písní je úplně jiná, je vlastně jenom stejná harmonie nebo vlastně ten hudební podkres u dvou věcí. Tuším, tady je myslím 17 písní, takže je to vlastně opravdu jenom taková jako připomínka té rozhlasové hry, ale je to úplně jiná hudba.
1: V představení se objeví šéf muzikálu Josef Hruškoci. Jaká je vaše role?
6: Hraju Heinricha von Kleista. Je to takový rozervaný básník, utrápený životem, to, co se mu stalo. Neví, co má dělat, potřebuje trpět. Asi to je jeho to nejzákladnější. A je to díky tomu, jaký měl dětství, co prožil ve válce, co všechno se mu děje a prostě nedokáže být sám.
0: Říká o své roli v muzikálu Obejmout vlny šéf muzikálového souboru Josef Hruškoci. Představení diváci uvidí na malé scéně divadla J. Kátela v Plzni zítra od 19 hodin.
7: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
8: To víš, byl

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
2: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
5: Je plná veselých příhod.
4: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
5: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
7: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
7: V Plzni dnes začíná oprava části hlavního tahu na Prahu. Plzeňská Doubravka představila veřejnosti svůj nový městský znak. Dnes bude většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné pondělní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje opravu části hlavního tahu z Plzně na Prahu. Jedná se o úsek od výjezdu z nákupního centra Rokycanská po mimoúrovňovou křižovatku se sjezdem na Kyšice. Kromě výměny asfaltu je v plánu i zesílení konstrukce vozovky a součástí prací je i rekonstrukce mostů. Řidiči musí počítat s dopravními omezeními, říká mluvčí ŘSD Jan Rídl.
8: Zhruba 3-kilometrový úsek ve směru na Prahu tak bude postupně zcela uzavřena. Veškerá doprava bude převedena na druhou polovinu 4 pruhu, kudy bude vedena v režimu 1+1 jízdní pruh, tedy jeden jízdní pruh pro každý směr. Celá stavební akce za téměř 100 milionů korun by měla být dokončena koncem listopadu.
7: Omezení se dotknou i městské dopravy. Trolejbusová linka číslo 11 bude jezdit po objízdné trase ulicemi Nákupník, Hrádku a Kvoštovně. Čtvrtý plzeňský obvod má novou vlajku a znak. Jejich podobu schválili v březnu zastupitelé. Teď je vedení Doubravky představilo veřejnosti. Znak v prostorách nového městského úřadu požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub. Místostarosta obvodu Zdeněk Mádr z ODS dodává, jak nový znak vypadá.
9: Je tam dub jako Doubrava, jsou tam 4 žaludy, které znázorňují, že to je čtvrtý městský obvod. Je tam kmen toho dubu, který vyrůstá ze 6 kořenů, což jsou 6 původních obcí, které se spojily v ten jeden obvod. Je tam kostelík svatého Jiří, je tam vlnka soutoku řek, které tady máme, a je tam zlatá barva v ty patě toho štítu, která znázorňuje původně zlatonosnost Úslavy.
7: Přes 23,5 miliardy korun vyplatil loni stát lidem na příspěvku na bydlení. To je asi o 3 miliardy víc než v roce předchozím a nejvíc v historii. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Pravidla čerpání příspěvku na bydlení stát upravil po začátku energetické krize v roce 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Okruh lidí, kteří na něj měli nárok, se tak rozšířil. Podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho se tak někteří vyhnuli dluhům i exekucím.
10: Takže se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
7: Nejvíc loni čerpali lidé příspěvek na bydlení mezi regiony v Moravskoslezském, v Praze a v kraji Ústeckém. Co se týče měst, tak v Praze. Sport. Fotbalisté Plzně prohráli v posledním ligovém kole na Slavii 0-3. V tabulce skončili právě za mistrovským týmem a Spartou. Oběma rivalům by se chtěli v dalším ročníku přiblížit. Plzeňští teď sledovali předávání poháru Slavii a i to je podle trenéra Martina Hyského motivace do další sezóny.
11: Pro mě osobně a myslím si i pro nás jako pro klub je to velká motivace zkusit se dostat na úroveň Slávie, trápit Slávy, mít takovou sezónu, která nám zaručí to, že budeme mnohem ve větším kontaktu. A přál bych si samozřejmě, abychom touhletou cestou šli taky. Máme ty nejvyšší ambice. Počasí.
7: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku až 31, na horách pak 23 až 26. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupně 2, střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
7: Na dálnici D5 na 44. kilometru u Zbirohu ve směru na Plzeň stojí odstavený kamion a na vozovce leží v pravém jízdním pruhu roztrhaná pneumatika. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Hezké pondělí vám přejeme, máme 25. května na hodinách 5 minut po 7. hodině. 500 kilogramů malých úhořů si rozdělili rybáři v Předenicích na jižním Plzeňsku. Přivezli je sem ze zahraničí, aby je vypustili do západočeských revírů a další budou následovat. Proč to dělají a jak starý je zhruba 15-centimetrový úhoř? Z reportáže Jitky Englové se to dozvíte už za pár minut.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Kde je schovaná duha? Dejte nám chviličku, děti vám to řeknou ve zbrusunovém díle rubriky Ahoj rádio. Když duha, tak duha. Žádná žena nechce druha, co furt pije jako duha. Dobře známe tyhle druhy. Nadělají jenom dluhy. A to jeden jako druhý.

0: Napadlo vás někdy, že duha na obloze bývá někde uschovaná? Není nic lepšího, než se na to zeptat dětí. Je tu další premiéra naší ranní ankety. Natáčeli jsme na 4. základní škole v Plzni.
1: Kde je schovaná duha?
2: V nebi.
3: Může být v nebi, ale když prší a je sluníčko, tak ta duha vyleze.
4: Někde jinde.
5: Za třími řekmi.
6: Za měsícem.
7: Ve vesmíru.
8: V mraku.
9: Na nebi.
10: A v

0: počasí.
1: A to v souvislosti s předpovědí počasí na dnešní den. Teď se ale prosím nejprve podívejme na aktuální stav, jak to vypadá. Dobrý den.
2: Hezké ráno, je jasno v regionu a teploty ty jsou mezi 12 a 16 stupňů Celsia, většinou i na horách v tomto rozmezí.
1: A to jasno nám zůstane?
2: Zůstane. Počasí ovlivňuje tlaková výše, která se udržuje nad západní a střední Evropou. Den proto bude slunečný. Včera jsme naměřili v Plzni až 32 stupňů Celsia. Dnešní maxima budou trošičku nižší, ale budou podobná nejčastěji mezi 27 a 30 stupňů Celsia. Na Plzeňsku očekáváme až 31 stupňů. Teploty kolem letních 25 stupňů Celsia. Pak předpokládáme i na horách, že budou dosaženy v odpoledních hodinách. Vítr povane jen slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní, průměrnou rychlostí 1 až 4 metry za sekundu.
1: A my děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Slovenském kraji rybáři vypustili 10 000 malých úhořů říčních. Chtějí tak zlepšit stav populace této dravé ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Úhoři se vytírají v moři a dospívají v řekách. V přirozené cestě jim ale brání vodní stavby. I proto první část úhoří násady za 1,5 milionu korun přicestovala do areálu v Předenicích na jižním Plzeňsku autem.
1: To je dalnička, lepší. To máme.
2: Jsem přijel auto se speciální nástavbou, která je plná malých úhořů.
1: Velikosti 15 až 20 cm.
2: Který by sem přivezl Petr Votípka, Klatovské rybářství.
1: Ano, dovezli jsme 500 kg úhoře pro zarybňování revíru Zapražského územního svazu. Na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm. Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku.
2: Tohle je starý 2,5 roku. Aha.
1: Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jako monté putuje k pobřeží Evropy, je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů, kde je rozkrmí. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
2: Rybáři teď úhoře převažují do menších nádob a budou je rozvážet do řek po celém plzeňském kraji.
3: Vysazují se na Berunku pod Plzeň, na Mži pod Hracholuskou přehradu.
2: Vysvětluje technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Hynek Dort.
3: A pak se vysazují na řeku Úhlavu od té přehrady v Nýrsku vlastně až do Plzně a Úslava taky celý tok.
2: To jsou jak malá háďátka.
3: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhoř se sem nemá šanci dostat.
2: Takže vlastně tady u nás pravdu máme úhoře jenom díky
4: vysazování. Přesně tak. Jinak už by tady nebyli.
2: To už dodává technik místní organizace Plzeň 1 Jaromír Lev. Musí se o ně nějak dál pečovat, nebo už se teď o sebe postarají sami?
4: Teď už se postarají o sebe sami. Většinou hned po tom vysazení se skovají do kořenů před predátorama. To jsou hlavně vidry, ale píš ty pravé ryby, to jsou okoun, štika, candát, sumec taky.
2: To ale není poslední nebezpečí, které na úhoře čeká, připomíná Petr Votípka.
1: Jakmile budou polem dospělosti, tak vyrazí zpátky k moři, kde by se měli vytřít, ale prostupnost dneska těch toků je špatná, takže hodně jich skončí v turbínách vodních elektráren.
5: Přátelé, mějte se, ahoj.
2: Západočeský územní svaz letos vypustí malé úhoře za celkem 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony korun pokryje evropská dotace. Z Předenic na jižním Plzeňsku Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace Cermat podalo více než 9 tisíc uchazečů. Plzeňská městská policie pořídí nové zbraně a střelivo, a to díky dotaci z přebytku loňského městského rozpočtu. Aktuálně používají strážníci 4 druhy pistolí, nově to bude jen jeden typ. Mimo to dostanou strážníci například i osobní mobilní kamery, svítilny pod zbraně anebo příslušenství k radiostanicím, uvedl radní pro bezpečnost Tomáš Kotoras pro Plzeň. V Klášteře v Plasích na severu Plzeňska dokončují restaurátoři a památkáři práce na opravě barokního altánu a rekonstrukci historické sýpky. Uvedl to kastelán kláštera Pavel Duchoň s tím, že sýpka se návštěvníkům zpřístupní 30. června. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních více než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Vláda dnes projedná novelu zákonů, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami, například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Hned 4 čeští tenisté oslavili během úvodního dne Roland Garros postup do druhého kola. Navzdory panujícím vysokým teplotám v Paříži dál prošli Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Sára Bejlek a Marie Bousková. Naopak vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. A dnešní počasí bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku i 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najde na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se od 8. kilometru u Drahelčic ve směru na Prahu tvoří kolona. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Novinka na Rokycanském koupališti, 30 let volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů a z té výročí narození nýrského rodáka spisovatele Josefa Holuba. To je náplně dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Marie Rotrová v 7 hodin a 39 minut, Brian Adams a Marek Ztracený, to budou vaši další společníci v našem hudebním programu a to už je za několik okamžiků.
1: O čem se píše?
0: Městské koupaliště Rokycany zahájí další sezónu 1. června, tentokrát s novinkou, kterou je zastínění dětského hřiště s vodními prvky. Děti ochrání sluneční plachta, která výrazně zvýší jejich komfort a bezpečnost během horkých letních dnů. Rokycanské přírodní koupaliště o rozloze 12 000 metrů čtverečních patří k největším v České republice a zároveň k nejoblíbenějším v západních Čechách. Loni zaznamenalo téměř 45 000 návštěvníků. Přečtete si v Rokycanské novinách. Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů zpívá a hraje už 30 let, uvádí Horažďovický obzor. Za tu dobu jim prošlo zhruba 50 dívek a žen, asi 15 chlapců a mužů a kolem 30 hostujících umělců. Sdružení pravidelně připravuje letní a vánoční koncerty a účinkuje při různých slavnostních příležitostech. Letošní jubilejní letní koncerty se uskuteční v polovině června. Letos uplyne 100 let od narození spisovatele Josefa Holuba, rodáka z Nýrska. Nýrské noviny jubileum připomínají článkem o historii jeho šumavského rodu. Ta je podle autorky Jany Bečvářové z Muzea královského hvozdu kronikou neuvěřitelného vzestupu i hlubokého pádu, nezlomné rodinné soudržnosti a vysokého morálního kreditu.

0: 7 hodin 44 minut. Předpovědí počasí na dnešek je to velmi jednoduché.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 30, na Plzeňsku až 31 stupňů Celsia, na horách do 26 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený v 7 hodin a 48 minut. Pojďte s námi 2. června na 19. hodinu na veřejnou rozhlasovou nahrávku do divadla Alfa v Plzni. Jedná se o neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka, tedy zábavný pořad, kam si Petr Jančařík zve hosty, jejichž jména dopředu nevíme. Proto je ten dýchánek neočekávaný. Linka do studia 221 554 222, ta vás dovede ke 2 volným vstupenkám, které v tuto chvíli dáváme do hry. Neočekávaný dýchánek, to je stálice mezi našimi zábavnými pořady. Před pár měsíci jsme ale obnovili i zábavný pořad, aby řeč nestála. Řekněte mi v tuto chvíli jméno moderátora původní série pořadů, aby řeč nestála, nebo jméno moderátora nových vydání této rozhlasové talk show, a 2 lístky na neočekávaný dýchánek jsou vaše. Tak poradíte si s tím, přeju vám hezké ráno, kdo tam je. A někdo nám to položil, nevadí, občas se nám to stává, tak věřím, že vy už nám to nepoložíte. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem si myslel, že to byl Petr Jančařík.
0: Já se ptám na jiný cyklus než neočekávaný dýchánek, ptám se na pořad, aby řeč nestála. Vůbec se neumluvujte a mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Hezké ráno, naschle.
0: Vám ho přejeme také. Linka do studia 221 554 222, ale vy to víte, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Václav ze Severního Plzeňska.
0: Václave, zdravím vás, máte pro mě správnou odpověď?
2: Jiří Bláha.
0: Jiří Bláha, to je ten stávající, takže fanfára je tady. A věděl byste jméno toho původního?
2: Tak to teda nevím.
0: Tak já vám to teda řeknu. Vladimír Bernášek.
2: Bernášek. A poslouchávali jsme to, ano.
0: Tak bezva, v tuto chvíli získáváte 2 volné vstupenky na veřejnou rozhlasovou nahrávku jiného pořadu, a to sice neočekávaného dýchánku, kde se na vás společně se svými hosty těší Petr Jančařík, konkrétně 2. června od 19 hodin v divadle Alfa. Ať je to krásná zábava, gratuluju, naschledanou.
2: Děkuju moc krát.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: 1. června vyprší termín pro podání daně z nemovitosti. V Plzni na Lochotině začalo čištění silnic a chodníků. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadů endokrinologů nemocnou štítnou žlázu. Dnes bude většinou jasno a teploty dojde na 30 stupňů. Hezké pondělí. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Už jen týden mají lidé na uhrazení daně z nemovitosti. Nejpozději do dneška by měli obdržet od finančního úřadu složenku pro zaplacení. Podle mluvčí plzeňské pobočky finančního úřadu Michaely Hošťálkové můžou být plátci daně vyzváni k zaplacení i jiným způsobem.
4: V případě rozesílání složenek jsou jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji vždy sloučeny do jedné. Poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Složenky nejsou zasílány poplatníkům se zpřístupněnou datovou schránkou, neobdrží je ani poplatníci přihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO a ani poplatníci přihlášení k zasílání údajů pro placení daně e-mailem.
2: Daň z nemovitosti je nutné uhradit do 1. června. První plzeňský obvod zahájil čištění vybraných silnic a chodníků, navazuje na předchozí první sekání trávy. Celkem technici vyčistí zhruba 10 kilometrů komunikací, říká mluvčí lochotínské radnice Miroslava Vejvodová.
5: Velký zametací vůz vyčistí vozovky a menší stroj se zaměří na chodníky. Zameteme nečistoty u obrubníků a odstraníme i prorůstající trávu. Strojní čištění se týká Sokolovské ulice, Komenského, Aleje Svobody a části ulic Malická, Otýlie Beníškové a Naroudné.
2: Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
6: Já bych to nepoznala. Já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
7: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění diagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
8: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. O nemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát. Naprostá většina z nich je dobře léčitelná.
7: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Papež Lev 14. dnes zveřejní svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas v překladu Skvělé lidství. Dokument má být zaměřený na ochranu člověka v době umělé inteligence, mimo jiné ve válkách nebo třeba v souvislosti s právy zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev 14. za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Encyklika je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papeži vydávají. Ta první obvykle podtrhuje priority daného papeže.
3: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do Roland Garros. Nasazená 27. porazila ve dvou setech Italku Bronzetiovou. Do druhého kola prošli také Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Sára Bejlek. S antukovým grandslamem se naopak loučí Tereza Valentová a šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku až 31, na horách pak 23 až 26. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky většinou během dne dobré a biopředpověď na stupni 2, střední zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Prahu se od 9. kilometru tvoří kolona. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Schválně, věděli byste, které moře je nejblíž našim hranicím? Odpověď najdeme už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
9: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
10: Pondělí 25. května, ať se vám dneska daří.
9: Český rozhlas Plzeň.

dráze, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlíneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám hezké pondělí na hodinách 8 hodin a 17 minut. Plzeňský kraj dál stárne a data Českého statistického úřadu ukazují velké rozdíly mezi jednotlivými obcemi. Zatímco okolí Plzně přitahuje mladé rodiny, některé menší obce se potýkají s rychlým stárnutím populace. To otevírá otázku na dostupnost domů pro seniory, případně odlehčovací služby. Podrobnosti už za chvilku dodá náš regionální stopař Jiří Trnka.
1: Počasí.
0: A co dodávají plzeňští meteorologové k dnešnímu počasí? Nadále nás čekají letní teploty, bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na Plzeňsku až 31 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách od 23 do 26 stupňů. K tomu slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Čísla Českého statistického úřadu dlouhodobě potvrzují stárnutí populace v Plzeňském kraji. Demografický vývoj zároveň zvyšuje tlak na sociální služby a pobytová zařízení pro seniory. Téma pro regionálního stopaře Jiřího Trnku. Zdravím tě, hezké ráno.
2: Krásné jarní ráno, ke konci roku žilo v Plzeňském kraji 614 tisíc obyvatel a průměrný věk dosáhl 43,2 let. Nejstarší obyvatelstvo žije hlavně v malých obcích na Rokycansku, Klatovsku nebo severu Plzeňska. Naopak mladé rodiny se stěhují především do zázemí Plzně. Typickým příkladem je Vochov, kde statistici zaznamenali nejnižší průměrný věk i největší přírůstek obyvatel, což způsobilo rozsáhlou výstavbou obytných i rodinných domů.
1: Jirko, jak výrazně se stárnutí populace v Plzeňském kraji podle statistik projevuje?
2: Data Českého statistického úřadu ukazují, že lidí starších 65 let je dnes v kraji už víc než dětí do 14 let. Index stáří dosáhl hodnoty 138 seniorů na 100 dětí. V některých malých obcích je situace ještě výraznější, například v Domorázu na Klatovsku připadá na jedno dítě až 20 obyvatel starších 65 let.
1: No a co takový vývoj znamená pro budoucnost kraje?
2: Především otevírá debatu o kapacitách domovů pro seniory a dalších sociálních služeb v Plzeňském kraji. Stárnutí populace totiž zvyšuje tlak ne na pobytová zařízení, ale také na terénní péči, zdravotní služby nebo dostupné bydlení pro starší obyvatele. Český rozhlas ten se zajímal o postoj vedení kraje, pokračuje Jan Bozděch, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí zvoleného za hnutí ANO.
3: My jako kraj počítáme s tím, že v budoucnu bude potřeba navýšit kapacity pobytových služeb pro seniory, zejména domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí. Zároveň ale klademe důraz na rozvoj terénních služeb, jako je pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby, aby seniori mohli zůstávat co nejdéle doma. Rozvoj služeb ale naráží na nedostatek personálu i finanční náročnost provozu. Velmi si vážíme také rodin, které pečují o své blízké, a proto rozvíjíme i odlehčovací služby, které jim umožní si od péče dočasně odpočinout.
1: Říká Jan Bozděch, zdá se, že stárnutí populace bude v dalších letech v Plzeňském kraji jedním z největších témat pro sociální i zdravotní péči. Problematiku jsme právě teď probrali s regionálním stopařem Jiřím Trnkou. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
7: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
7: Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje opravu části hlavního tahu z Plzně na Prahu. Jedná se o úsek od výjezdu z nákupního centra Rokycanská po mimoúrovňovou křižovatku se sjezdem na Kyšice. Řidiči musí počítat s dopravními omezeními, uvedl mluvčí ŘSD Jan Rídl. Omezení se dotknou i městské dopravy. Trolejbusová linka číslo 11 bude jezdit po objízdné trase ulicemi Nákupní, Hrádku a Kfoštovně. Lidé v Plzni budou mít 1. a 2. června jedinečnou příležitost zažít let vesmírnou raketou a podívat se na planetu Zemi z oběžné dráhy. Informují o tom webové stránky města. Na nádvoří technologického parku Tech Tower totiž zamíří mobilní raketa Spacebus, která pomocí virtuální reality nabídne autentický pohled na naši planetu. V dalších dnech pak raketa zamíří třeba do Tachova, do Mažlic nebo Klatov. Manětín na severním Plzeňsku dokončuje kompletní opravu budovy, ve které bude nová knihovna. Zbývá ještě osadit okna a dveře a dodělat obklady. Rekonstrukce má být hotová v létě, uvedl nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná dnes večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Hokejová reprezentace na mistrovství světa ve Friburgu dnes nastoupí v 16 hodin a 20 minut proti Norsku. Ve včerejších utkáních Lotyšsko deklasovalo Velkou Británii 6-0, Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech, Finsko porazilo Rakousko 5-2 a Slovensko prohrálo s Kanadou 1-5. A ještě dnešní počasí, čekejte většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku až 31. Na horách pak 23 až 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
7: Na dálnici D5 od 6. kilometru ve směru na Prahu stále počítejte s kolonou. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Herec, ten se někdy musí na jevišti hodně nadřít, aby si získal pozornost publika. Divákovi k tomu stačí třeba jen to, aby si vzal do divadla telefon a zapomněl ho vypnout. Veselou příhodu za chvilku připojí Petr Rychlý, jinak pro vás máme Kabát a taky Ivetu Bartošovou. 3 minuty po 8:30.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Mobilní telefony změnily mnohé. Například i to, jak může proběhnout divadelní představení. Jednu vzpomínku připojí herec Petr Rychlý.
1: Bylo to v divadle na Vinohradech, bylo to legendární představení Proud v hlavě, hlavní role Viktor Price, možná, že někteří z vás jste to viděli. A to už bylo ve druhé polovině hry, kdy už Viktor byl úplně spocený, tam hraje tu dvojroli, má takovou tu rádiovku, držel prostě nůši s dřevem. A ve čtvrté řadě takový kluk, takový v květovaný košili, najednou prostě jo, tin, drin, drin, drin, drin, drin. Tenkrát byly ty melody, jako víš, jo. A on normálně zved ten telefon a mluvil.
2: No, co je? Byl Vinohradským, no.
1: My jsme přestali hrát. Viktor na něj koukal a nevěřil. My jsme si ještě mysleli, že to není skrytá kamera, se jaký for.
2: Brou v hlavě. Price to dělá. Jo, je docela dobrý.
1: A teď samozřejmě celý hlediště se podívalo na toho chlapa a on.
2: Hele, já si tě vemu ven, tady na mě blbě čuměj, vole.
1: Rozkop ty lítačky tam. A teď to je takový vědomí, jak nejste vidět, tak máte pocit, že nejste slyšet. A začal tam řešit nějaký podnikatelský problém, nějaký zamrznutý vagón někde, já nevím, no tady nebudu předvádět. A když to dořešil, tak zase rozkop ty lítačky. Teď ale uviděl, že je ticho a všichni se nedívali. A řekl, sorry, no, můžem.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve 8:45 zdravím meteoroložku Martu Suchou a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Hezký den, je skoro jasno, teploty už jsou v těchto chvílích mezi 18 a 20 stupni Celsia.
1: Zase se přes den dostanou přes 30, nebo ne?
2: Tak zejména na Plzeňsku mohou se dostat přes 30, jinak budou tedy podobné jako včera. Počasí u nás nadále ovlivňuje tlaková výše, která se nachází nad západní a střední Evropou. Celý den bude slunečný a maxima tedy nejčastěji mezi 27 a 30 stupni Celsia. Na Plzeňsku může být až 31 stupňů. Na horách budou maximální teploty také vysoké v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý, anebo severovýchodní až východní.
1: No, už nás zajímá, jestli něco podobného bude pokračovat i zítra.
2: Bude pokračovat, žádná výraznější změna se konat nebude, bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty ty klesnou na 13 až 10 stupňů a zítřejší maxima očekáváme mezi 28 a 31 na Plzeňsku, mohou být až do 32 stupňů. Vítr bude slabý, většinou proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Z dobrého rána je to úplně všechno. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 50 minut. Za chvilku Iva Kokešová, která vás provede rozhlasovým dopolednem. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

Věděli jste, že v Radčicích u Plzně mají v kapličce zvon se zajímavou historií? Zvon z roku 1721 byl z nařízení německých úřadů z kapličky v roce 1942 sejmut, aby byl spolu s dalšími odvezen z pražského přístavu lodí do Hamburku a následně roztaven. Nejen tento zvonek však zachránili čeští přístavní dělníci, kteří při nakládání ponořili některé zvony na dno Vltavy. Zvonek z Radčické kaple byl tak zachráněn.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Tropické teploty vydrží v Česku minimálně do čtvrtka. Rybáři na západě Čech vysadili malé úhoře, přirozenou cestou se do řek už nedostanou. Vláda dnes projedná návrh zákona, který zpřísňuje režim dočasné ochrany. Dnes bude většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné pondělní dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia, na Plzeňsku 31. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání. Rybáři na západě Čech vypustili do řek pod přehrady 500 kilogramů malých úhořů. Za 1,5 milionu korun je nakoupili ve specializovaných odchovech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejího přirozeného výskytu, říká technik Západočeského územního svazu Hinek Dort.
2: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a vlastně těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada a úhoří monte, aby se obnovila ta populace těch úhořů.
1: Na západě Čech letos rybáři nakoupí malé úhoře za 2,5 milionu korun, z toho 2 miliony pokryje evropská dotace. Pro držitele dočasné ochrany v Česku by nově mohly začít platit přísnější podmínky. Počítá s tím novela několika zákonů, včetně Lex Ukrajina, kterou dnes projedná vláda. Návrh zpřísňuje například pravidla pro provoz aut s ukrajinskou registrační značkou, vyplácení humanitárních dávek nebo získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Předloha upravuje taky samotné podmínky režimu dočasné ochrany, doplňuje Adam Rezler, mluvčí ministerstva vnitra, které novelu připravilo.
3: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Sport.
1: Hokejová reprezentace na mistrovství světa ve Friburgu dnes nastoupí v 16 hodin a 20 minut proti Norsku. Ve včerejších utkáních Lotyšsko deklasovalo Velkou Británii 6-0, Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech, Finsko porazilo Rakousko 5-2 a Slovensko prohrálo s Kanadou 1-5.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku až 31, na horách pak 23 až 26. Fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby ho předpověď na stupně 2, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 27 u Horní Břízy na severním Plzeňsku dejte pozor na nehodu dvou vozidel. Na dálnici D5 se od 5. kilometru ve směru na Prahu tvoří kolona, dojíždějte tam opatrně, a dále na dálnici D5 na 35. kilometru ve směru na Prahu je uzavřen pravý jízdní pruh z důvodu práce na silnici. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po deváté, je pondělí 25. května. Začali jsme 22. týden roku 2026. Po zprávách jsme pro vás připravili Pavla Haberu a také Karla Gota. S plzeňskými zajímavostmi si dneska před 11:30 projdeme dům na náměstí Republiky číslo 20. Krátce se u něj zastavíme už za 7 minut. Počkejte si na to.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Městská památková rezervace v Plzni ukrývá nejeden historický poklad. Víte třeba, že v krajském městě máme hned dva domy, ve kterých se dochovaly gotické obytné prostory?
1: Je to dům číslo 20 na jižní straně náměstí a druhý z těchto domů je dům číslo 24, kde se dochoval v patře srubový interiér z počátku 16. století.
2: My se teď nacházíme před domem číslo 20 na jižní straně náměstí a musím říci, podle fasády gotiku bych v něm nehledala.
1: Fasáda je eklektická ze závěru 19. století. V horní části můžeme vidět i vročení 1890. Do domu se vchází barokním kamenným portálem, ale dům, který vlastně je na nápadně úzké parcele, má dochovanou pozdně středověkou dispozici.
2: A jakéže gotické tajemství se ukrývá uvnitř?
1: V přední části domu tak je dochována v plzeňském prostředí unikátní prostora klenutá sklípkovou klenbou.
2: Dům na náměstí Republiky číslo 20 obhlížíme s památkářkou Alenou Aubrechtovou. Až ho budete míjet, připomeňte si, uvnitř se ukrývá gotika. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: Dovnitř domu číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni se podíváme v plzeňských zajímavostech dneska před 11:30. Teď nám zbývají 3 minuty do 9:45. Přejeme vám krásné pondělní dopoledne.

0: Ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželz, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ešivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha, a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, za 3 minuty bude 9:30. Horská synagoga v Hartmanicích na Klatovsku je otevřená už 20 let. Nově patří muzeu Šumavy. Proč k této změně došlo a znamená to něco pro návštěvníky? Odpovědi uslyšíte už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ještě předtím pár zajímavých pozvánek. Na prohlídku budovy Velkého divadla v Plzni můžete zajít od 16 hodin. Zarezervovat vstupenku je možné na webových stránkách divadla Josefa Kajetána Tyla nebo osobně na pokladně divadla. Plzeňské divadlo Pluto uvádí komedii Reje Kůnyho 1+1 jsou 3 příběh o nešťastném taxikáři. V režii Pavla Kikinčuka začíná v 19 hodin. Městská knihovna Rokycany zve na workshop pro děti a rodiče aneb pojďte s námi objevovat svět knih hravou formou. Od 16 hodin vás čeká společné čtení, tvořivé aktivity a inspirace, jak rozvíjet vztah dětí ke knihám. V Horažďovicích se uskuteční absolventský koncert základní umělecké školy, začíná v 17 hodin ve Stodole u Hlaváčku. Městské divadlo v Sokolově láká na komedii o tom, že touha po pravdě nemusí být vždy tou správnou volbou. V humorném představení Detektor lži se od 19 hodin představí Lenka Vlasáková a Jan Dolanský. A Karlovarské městské divadlo uvede od 19.30 komedii Ryba ve čtyřech v hvězdném obsazení s Janou Švandovou, Veronikou Frejmanovou, Zuzanou Bidžovskou a Zdeňkem Mariškou. Groteskní příběh s ironií i nadhledem otevírá témata stáří, osamělosti a mezilidských vztahů založených na závislosti. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme příjemnou zábavu.

0: Rádio vašeho kraje a Michal David, 5 minut po 9:30. Už 20 let je horská synagoga v Hartmanicích otevřená veřejnosti a k těmto kulatým narozeninám si nadělila speciální dárek. Nově totiž spadá pod Muzeum Šumavy. Předtím patřila Michalu Klímovi, který ji společně se spolkem Památník Hartmanice právě před 20 lety odkoupil a obnovil. Já už teď zdravím po telefonu odborného průvodce Radka Vlacha. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, díky, přeji příjemný pondělní den jak vám, tak vašim posluchačům.
0: Možná se najde někdo, kdo o Hartmanické synagoze ještě vůbec nikdy nic neslyšel. Můžete ji prosím představit?
1: Tak hlavním tématem našeho muzea, které je tedy v prostorách té bývalé, nebo v prostorách Hartmanické synagogy, tak je soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě se zřetelem právě na ten Hartmanický region. A vlastně je to městečko Hartmanice, pokud by někdo nevěděl, tak je městečko mezi Sušicí, Železnou Rudou a řekněme Klatovy, i když je blíž, tedy mnohem blíže Sušici. Takže to soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě je naše primární téma, ovšem muzeum se zabývá i dalšími tématy. Návštěvník si může prohlédnout třeba výstavu zničených obcí na Šumavě v 50. letech minulého století, které ovlivnila nejen výstavba takzvané železné opony, ale i vznik výcvikového vojenského prostoru Dobrá voda, který vlastně řekněme Železnorudsko-Prášilsko tak ještě více stížil dostupnost právě těch hraničních regionů. V Hartmanické synagoze samozřejmě si můžete přečíst i dostatek, nebo můžete si přečíst i informace samozřejmě k historii té místní židovské komunity a vlastně od té oslavy 20. výročí, které jste zmínila, tak je příchozím i dostupná putovní výstava Švédská záchrana o osudech imigrantů, které v období druhé světové války přijalo právě Švédské království. To by asi takhle v té stručnosti bylo asi vše.
0: Dobře, já vám děkuji za tuhletu vizitku. Nově patří Muzeu Šumavy. Proč k této změně došlo? Znamená to něco pro návštěvníky?
1: Tak hlavní změnou pro návštěvníky tak je pozměnění otevírací doby, která do konce června bude taková, že v jeden týden tak je otevírací doba od úterý do neděle, takže jsou otevřeny všechny dny, kromě pondělí. V tom kratším týdnu je potom otevřeno pouze od úterý do pátku. V období vlastně té hlavní sezony, v období července a srpna, tak bude otevřeno každý den od úterý do neděle. Jinak tedy v těch dalších obdobích si ještě nejsme jisti. Každopádně zájemce tak si o té otevírací době tak může přečíst na našich facebookových stránkách, což je Horská synagoga Hartmanice, nebo na webových stránkách právě Muzea Šumavy v Sušici. Tam tedy ještě ten oddíl pro Hartmanickou synagogu se teprve připravuje.
0: Vy jste, pokud mám správné informace, to 20. výročí otevření oslavili v pátek. Plánujete ještě nějakou další akci, na kterou byste mohl posluchače pozvat?
1: Určitě, tak ono obzvlášť v období právě toho května, až řekněme konce září, tak organizujeme poměrně dost akcí, jak už kulturní, z nich některé jsou tedy stále, to bych zmínil třeba, že Hartmanická synagoga je součástí právě toho festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu, kde opravdu ty synagogy navštěvují opravdu ta česká už úzká špička. Typicky s námi dost často spolupracuje sbormistr z České filharmonie, klatovský rodák, pan Miroslav Vilímec. Jinak další, kromě těch kulturních akcí, tak pořádáme i vzdělávací akce. Jedná se především o přednášky z oblastí, které souvisí se zaměřením muzea, tedy přednášky z oborů jako dějiny českých zemí v 19. a 20. století, dějiny židů a judaismu, samotný judaismus, dějiny venkova, dějiny českého a německého nacionalismu nebo dějiny totalitních režimů. Samozřejmě opět opět případný zájemce, tak si vlastně o těch akcích může zjistit víc na našich facebookových stránkách, kde vlastně včas o těchto akcích informujeme.
0: Z Hartmanické synagogy se přihlásil Radek Vlach. Díky za vaše informace. Ať se daří, příště naslyšenou.
1: Děkuji. Děkuji moc, mějte se hezky.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rád.

Věru Martinovou už za chviličku vystřídá skupina Kryštof a pak vám nabídneme kalendárium. Připomeneme třeba začátek amerického vesmírného programu Apollo a nebo světový rekord v hodu oštěpem v podání Jana Železného. 11 minut zbývá do 10.

0: byla pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
2: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
1: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
3: Hey, Super Soulers, happy Sunday.
1: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
4: Hájek, Kundrátek, dává Pastr...
1: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Na čerpací stanici v Plzni na Borech hořelo osobní auto. Dnes bude většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Koaliční rada večer projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Norma se týká České televize a Českého rozhlasu. Další postup pro projednání koaliční radou nedávno nastínil premiér a šéf ANO Andrej Babiš.
2: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
0: Požár osobního auta likvidovali hasiči dnes ráno na čerpací stanici v Plzni v Dobřanské ulici. Nikdo se přitom nezranil. Podrobnosti k zásahu doplňuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
3: Požár zasáhl vozidlo v plném rozsahu a ke zraněním naštěstí nedošlo. Proč začalo hořet, zjišťuje vyšetřovatel. Naším štěstím bylo, že automobil stál poměrně daleko od čerpacích stojanů a tudíž větší nebezpečí nehrozilo.
0: Město Manětín na severním Plzeňsku dokončuje kompletní opravu budovy, ve které bude nová knihovna. Zbývá ještě osadit okna a dveře a dodělat obklady. Rekonstrukce má být hotová v létě, říká nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus.
4: Dům byl před spadnutím, město ho zakoupilo asi zhruba před 11 lety. To bylo zachránilo, protože to je dům, který navazuje na radnici. Opravila se tam střecha a hledalo se využití, našla se teda nová knihovna. S tím, že tam bude nějaký možná jednou čase multikulturní centrum na tom dvorečku, s tím ještě uděláme hezký dvorek, ale to je hluba budoucnosti.
0: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU.
1: Sport.
0: České tenisové jedničky vstoupí do Roland Garros. Jiřího Lehečku čeká po 11. hodině souboj se Španělem Kareněm Bustou. Karolína Muchová bude hrát později proti Rusce Zacharovové. Do druhého kola pařížského grandslamu v neděli prošli Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku 31, na horách pak 23 až 26. Fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupně 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se od 5. kilometru ve směru na Prahu stále tvoří korona, dojíždějte opatrně. A kvůli opravám je uzavřený most Třemošné za Plzní na tahu na Plasy, Žatec a Most. Objížďka je vyznačená, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, máme 4 minuty po 10. a chystá se oslava výročí narození plzeňského histologa a embryologa Jaroslava Slípky. Podrobnosti vám nabídneme chviličku před 10:45. Už za chvíli setkání s našimi dnešními hosty.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 12 minut po desáté a ve studiu jsou spolu se mnou Petr Kotora a Miroslav Cába ze skupiny Extra Band. Vítám vás, pánové, dobrý den.
1: Taky dobrý den, zdravíme posluchače.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Vy jste se před několika týdny vrátili z brazilského turné a jak jste nám slíbili, tak jste nám o tom dneska přišli vyprávět, dodrželi jste slovo, tak jsem moc ráda, že se dozvíme, jaké to bylo v Brazílii. Tak začněme tím, kolik jste tam toho vlastně odehráli a kde přesně, na jakých místech?
2: Byli jsme tam 3 neděle, odehráli jsme celkově 10 koncertů a bylo to ve městech Rio de Janeiro a São Paulo.
0: Na jakých místech jste hráli, venku nebo někde v klubech?
2: Bylo to všechno v klubech, byly to relativně malý kluby, osazenstvo bylo do 1000 maximálně. Někde jsme měli jenom malý prostor, kde se vešlo 200-300 lidí max a bylo to velmi zajímavé, protože jsme hráli v takové té undergroundové scéně. Trochu si myslíme, že jak jsme o sobě navzájem nevěděli, Brazilci nevěděli, jestli my přijedeme, my jsme nevěděli, co je tam zajištěno, vlastně to bylo trošku tak na blind, tak jsme tam opravdu hráli ve velkém undergroundu a někdy to bylo velký překvapení pro nás, kam jsme přišli.
0: Jací byli diváci, fanoušci, jak na vás reagovali?
3: No, publikum bylo spontánní, tam prostě se líbí rocková muzika všeobecně, takže já za mě si myslím, že to bylo úplně skvělý, protože takový ten zpětný odraz toho publika prostě to tady se nezažije. No.
0: Říkáte, že to byl underground místy a vy jste určitě zvyklí samozřejmě na nějakou kvalitu, co se týče zvuku, co se týče prostoru. Bylo to i tam dobré? Byli jste spokojeni třeba se zvukem? Na to muzikanti přeci nejvíc reagují, když to hraje špatně. Jak to bylo?
3: My jsme měli výhodu, že jsme si odvezli poměrnou část aparatury s tím, že vlastně jsme se píchali u nich do koncového systému, v podstatě do PAčka, bez toho, aby nás tam někdo zvučil, nebo jsme šli přes další mix, což bylo dobrý, protože doopravdy zvuk tam byl jako dobrý. Na ty poměry, někde teda ty bedny nebyly až tak jako, zrovna když jsme byli v tom Riu, tak tam byl takový jako úplně zběsilý klub, to jsem si připomněl takový ty leta, když jsme byli náctiletí a tady jsme přišli poprvně do nějakého prostě šíleného toho klubu, tak to zázemí bylo strašidelné, klub jako vypadal dobře, jo, i pomalovaný, docela to bylo skvělý. Ale to zázemí bylo strašidelné, takže oni nás víceméně testovali, byli jsme tam, dělali jsme rozhovor ještě předtím, vlastně než jsme byli v tom Riu, na tom prvním koncertu, tak jsme dělali rozhovor tam do místního rádia, kde nás zase otestovali, jak umíme hrát, jo? Tak já jsem dostal bednu, v podstatě místo bubnu, a kluci dostali Španěly, jo. Takže jsme prostě zahráli, já nevím, asi 4 songy jsme jim tam zahráli vlastně takhle v tutej sestavě. No tak byli nadmíru spokojení, takže vlastně od té doby se to začalo jenom prostě lepšit a zvedat. No.
0: Říkáte, že zázemí bylo strašidelné, tak měli jste si aspoň kam dojít na toaletu, někde se převléknout a napít se, to fungovalo aspoň tohle.
2: Tady v tom klubu to byl nejsilnější zážitek, který si člověk může představit. A když jsem viděl pánskou část toalet, tak jsem si říkal, jak to asi dělají dámy na té své straně, protože to bylo, já bych řekl, že tady v Česku jsme neměli ani 5 bez větráku takhle špatnou, když to řeknu takhle opravdu tak, jak to je.
3: Ale pamatuju si jako z té staré doby ještě, vlastně když jsme začínali, jezdili jsme po těch Big Beatech, tak vlastně tam byly takový ty dlouhý žlápky a podobně, no hrozně to bylo. No, prostě.
0: Takže takhle to vypadalo v Brazílii. Média tedy o vás měla zájem, mluvil jste o rozhovoru pro místní rádio, vědělo se tam o vás mezi novináři?
2: Já bych řekl, že to jakoby postupně rostlo, protože tohle to byly místní komunity, které měly svoji internetovou

0: postupnýma krokama, jakmile jsme zahráli v Riu v klubu, tak jsme najednou dostali nabídku do lepšího klubu a furt jsme stoupali po tom žebříčku až opravdu na ten pomyslný náš konec toho undergroundu a zahráli jsme v jednom z nejprestižnějších, já bych vlastně řekl nejprestižnějším ani ne klubu, baráku, budova, jmenuje se Galerie Dorok a tam opravdu je to prestižní záležitost si zahrát. A tam nejezdí jenom místní kapely, které něco jako dokážou, ale mají tam takové předkoncerty a takové jako ukázky i velmi věhlasné kapely. Megadeth tam třeba hrál jakoby krátkou část před svým koncertem, který byl hned druhý den.
1: Předpokládám, že jste tam také hráli tu písničku, kterou už někteří naši posluchači znají, protože tady zazněla v té brazilské portugalštině. Tu, když jste asi zahráli, tak to se fanoušci radovali, ne?
2: Jo, jo, už pomalinku i ten FM si s náma tam dávali, takže to bylo dobrý.
0: Bylo to velmi k pobavení, protože oni byli překvapení. Jo. My jsme na to úplně nepřipravili, že budeme zpívat v jejich řeči a teď ty překvapený tváře, když člověk viděl, tak to fakt bylo skvělý. Pak se nás přišli zeptat, ty, ale vy jste zpívali v češtině? A je to podobný? Říkám, ne, to byla opravdu vaše. No já jsem si říkal, že tomu rozumím, to je super.
2: Já jako navážu, protože tam bylo vtipný, protože my jako první písničku jsme hráli taky jako v té brazilské portugalštině. A to bylo vidět na těch divácích a posluchačích, jak oni vlastně teďka začali jako tak divně koukat, ne? Protože si říkali všude v rozhlase u nás bylo, že to je prostě anglicky hrající kapela a teďka tam prostě zazněla ta jejich věc a poslední jsme hráli vlastně tu, co uslyší diváci a na tu první vždycky prostě to bylo vidět úplně, jak oni neví a pak se nás ptali po koncertě, jestli bychom třeba jim mohli zaspívat nějakou český kousek jenom písničky. Protože si myslí, že ta čeština je něco podobného jako španělština, že to je blízko vlastně té portugalštině. A když slyšeli česky, tak úplně se chytali za hlavu.
1: Tak si zahrajeme teď tu písničku, jak se vlastně jmenuje?
0: Corazón de Amor.
1: A co to znamená?
0: To je srdce lásky.
1: Extra band.

0: Povídáme si dnes dopoledne s Petrem Kotorou a Miroslavem Cábou ze skupiny Extra Band a převážně o jejich brazilském turné, které proběhlo před pár týdny. Ještě mi řekněte, jak pak jste se v Brazílii domlouvali, jaké jazyky jste používali?
1: Tak já, jelikož mluvím španělsky, tak jsem používal většinou španělštinu, protože je dost podobná, některé slova jsou stejné, některé jsou úplně jiné. Samozřejmě je to podobné jako čeština, slovenština, drbet jako vzdálenější. Ale domluvili jsme se a něco jsme domluvali anglicky, ale bohužel angličtinou nevládli zase jako ty Brazilci tolik, takže většinou to byla ta španělština.
0: A když už jste zmínil, že je čeština podobná slovenštině, tak jste říkali, že vás tam měli za Čechoslováky.
2: Ano,
0: je to tak?
2: Ano.
1: Ano, přesně. Rovnou nás spojili a vůbec to neberou jako, že jsme Češi a Slováci.
0: Rozdělení našich národů v Brazílii nezaznamenali.
1: Ne, vůbec.
2: Čechoslovákia.
0: Co jste si stihli prohlédnout jako turisté? Měli jste spoustu koncertů, ale přesto předpokládám, že jste na nějakých těch ikonických místech určitě byli.
2: Ano, byli. Bydleli jsme, tím bych možná začal, na Praia Grande, což je asi 100-kilometrová pláž. Opravdu reálně, my jsme si to vůbec nemysleli, ale když jsme pak jezdili nahoru do São Paula a změřili jsme tu trasu, o které jsme věděli, že je zhruba 100 kilometrů a pak jsme ji jenom naroutovali na tom Google, tak fakt ta pláž je strašně dlouhá. A tam bych řekl, že to bylo jedno z kouzelných míst a podle místňáků je to velmi prestižní místo, to jsme vůbec netušili. A pak jsme, když jsme byli v Riu, tak jsme samozřejmě nemohli nenavštívit tu pověstnou sochu Ježíše, tak tam jsme si udělali spousty fotek, vendili jsme tam, co bylo možné, aby jsme opravdu to viděli. Taky jsme tam byli, takže v tomhletom smyslu to bylo fakt jako úžasný, protože nevidět to, když už jsme tam byli, by byl opravdu hřích.
0: Co na vás zapůsobilo nejvíc? Na co nikdy nezapomenete, když teď budu myslet na ta turistická místa?
1: První, co by jsem chtěl říct, tak všichni jsme měli takový drbet strach z toho vlastně, jaká je tam ta situace, jo? Jak se ta tady píše prostě, že vás tam přepadávají a všechno možné. Tak my jsme prolezli tam doopravdy skoro všechno. Nikde nás tam nikdo nepřepad. Jo? Řekl bych, že to bylo bezpečnější než tady na americké nebo na náměstí. Jo?
2: Pravda je, že jsme se jako vyhýbali těm okrajovým částem, protože jsme nevěděli, jak se chovat. A když jsem tam mluvil s jedním místním, který si s náma povídal v průběhu koncertu, než jsme přišli na řadu, tak se nás ptal, jak se tam cítíme. Já říkám, hele, tady vlastně bezvadně. My jsme nepotkali žádného člověka, který by byl nevstřícnej, nevlídnej. Já říkám, cítím se tady bezpečně. A on se velmi ze srdce zasmál.
0: Kluci, potkali jste nějaké krajany? V těch dvou velkých městech jsou tam Češi?
1: Ne, nepotkali jsme tam Čecha žádného. Ale jedin, co vlastně jsme se setkali, a to bylo hned v prvním, co jsme byli v těch Hudebninách vlastně, protože jsme si tam rentovali bicí soupravu, do které jsem implementoval nějaký ty, prostě tu elektroniku, co mám, tak tam mluvili o nějaké té české kapele.
2: Jo, Gutalax.
1: Gutalax. Mm-hmm. Jo, a hrozně se smáli, jako, že to je prostě taková jako, divoká kapela, jako jo, tak a když nás potom vždycky slyšeli, tak honem začali jako nás úplně řadit jinam než Gutalax a podobně, no, takže to bylo takový vtipný. No.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat taky na jídlo a pití. Ochutnali jste něco speciálního, co pivo v Brazílii? To prostě musí určitě tahle zmínka padnout.
2: Můžu říct, že brazilské pivo buď neexistuje, anebo ho dobře schovávají, protože když jsme se zeptali, že bychom chtěli ochutnat jejich brazilský produkt, tak nám nabídli Heineken. Takže ve finále prostě neměli jsme. Byli tam některý, který jsme si mysleli, že budou, ale buď byli z Německa, nebo to byla jakoby další nějaká provenience. Patrně ho opravdu dováží, že ho možná nevaří, ale nejvíc, co jsme tam pili, tak byl Skol, Heineken velmi střízlivě, protože ten známe, a tak jsme se snažili ochutnávat, co tam vlastně vozí, když mluvíme o pivu.
1: A já, protože jsem Petr, tak jsem tam zahlíd značku Petra a tu v žádné restauraci bohužel neměli, jak jsem si ji potom koupil v obchodě, tak jsme ji tam testovali. Jo. Tak.
0: Co jídlo nějaké speciální jste ochutnali, nebo to byla klasika, kterou známe i z, prostě z Evropy od nás?
2: No,
0: hamburgery, hranolky. Vůbec?
2: Ne. Určitě to tam je, protože jsme viděli i McDonalda, ale přesně. My jsme to nenavštívili už jenom z toho titulu, že nerozumíme té nabídce. Jednou jsme to totiž se pokusili a nedokázali jsme vybrat a zaplatit. Takže jsme to museli opustit a jít do klasiky.
1: Ale bylo tam zajímavé, třeba když se vrátím zpátky, tak benzín 16 korun. Jo, na naše. Maso vycházelo třeba, já nevím, vepřový kotlety úplně bez kosti, čistý, krásný kotlety, tak vycházely 45 korun kilo. Jo? A chtěla jste si dát jogurt a byl dražší než u nás.
2: To je pravda. A když jsme si koupili rybu, tak jsme za 4,5 kilovýho tuňáka dali asi 216 korun.
0: Jo, tak to je zajímavé srovnání, to jsem ráda, že jste na to vzpomněli. Máme připravenou další písničku s takovým speciálním česko-anglickým názvem. Řeknete o ní něco?
2: No, my jsme to připravili jako takovou ukázku toho, že jsme česko-anglicky zpívající kapela a proto jsme spojili oba ty jazyky do té jedné skladby. A aby jsme i názvem předeslali, že to takhle bude, tak se to vlastně jmenuje Máme Fire, čili Máme oheň. A tím jsme dali jasně najevo, jak to asi ve finále bude pokračovat. Takže i ten název je takový zvláštní na první pohled, ale v okamžiku, kdy si pustíte skladbu, tak vám to všechno dojde.
0: Extra

zatáhnout se k nebi. Jsi v našich srdcích, nikdy se neloučíme. S každým úderem srdce budeme tančit celou noc. Společně jsme nezastavili.

0: Skupina Extra Band a máme Fire v programu Rádia vašeho kraje. Petr Kotora a Miroslav Cábal z Extra Bandu jsou našimi dnešními hosty. Vrátili se z brazilského turné, tak nám přišli povyprávět, ale tahle kapitola už je uzavřená. Teď je potřeba říct si, co bude dál. Tak pojďte nás pozvat na nějaké vaše další koncerty, ty nejbližší.
1: Tak nejbližší koncert bude teď 29. v pátek. Začínáme v 8, ale přijďte včas, protože už v 18 hodin tam začíná místní kapela Moby Dick a my nastoupíme někdy 8:30 podle zvukovky a tam zahrajeme v zásadě celý program i s Jardou Reitmajerem. Budeme tam hrát česky, všechno, co v zásadě jsme si řekli, zhruba 3/4 hodiny. A pak další hodinu doplníme tím, co jsme hráli v Brazílii.
2: A kde to bude?
1: Bude to v Blížejově, u Domažlic. Festival se jmenuje Blížejovská skorochodka. Najdete to na přímo skorochodka.cz a budete si chtít koupit lístky, můžete přímo tam v předprodeji.
0: Takže to je teď v pátek 29. Ještě máte v hlavě nějaký další termín?
1: Určitě. Další termín, ten nejbližší a myslím si velmi zajímavý, tak je v Lokti u Karlových Varů. Tam budeme hrát s Tublatankou a s Motorbandem. To bude 17.7. Začíná to, tuším, v 19 hodin a v 18 už se tam pouští.
0: No a, co...
2: a vstupenky levnější si můžete koupit přes náš web.
0: Ano, výborně, děkuju. A co studiová práce? Budete taky pracovat ve studiu? S něčím novým přijdete?
1: Už pomalu na tom pracujeme, shromažďujeme všechny ty skladby, které navzájem si jakoby čekujeme, jestli tam budou patřit a v tom okamžiku to teď dohrajeme. A jestli to všechno dobře dopadne, tak snad po prázdninách.
2: Počítáme někdy konec srpna, že bychom vydali desku.
0: No a jak jsem říkala, Brazílie je uzavřená. Teď, když máte tuhletu zkušenost, naplánujete zase nějaké zahraniční turné. Nebyla to legrace, to my víme zorganizovat, tak půjdete do toho znovu?
2: Je otevřená, protože teďka nás dali dohromady s brazilským producentem a když to dobře dopadne, tak by se mělo jet někdy během listopadu turné znovu v Brazílii, ale už by to měly být haly.
0: A už budete mít zkušenosti, takže už tam budete jako doma.
1: Trochu už nás znají, tak snad to bude fajn.
0: Petr Kotora, Miroslav Cába, skupina Extra Band. Kluci, díky, že jste přišli. Mějte se moc krásně, ať se vám daří příště zase naslyšenou.
2: My taky děkujeme a zdravíme všechny posluchače Plzeňského rozhlasu.

0: Za 5:45.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: V červnu si připomeneme sté výročí narození významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Vzpomínku na něj, na podnět jeho rodiny a ve spolupráci s ní připravuje Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.
2: Budeme tady mít lavičku, kterou pro studenty daruje právě rodina pana profesora.
3: Takže to bude lavička pana profesora Jaroslava Slípky.
2: Přesně tak.
3: A bude slavnostně odhalena přímo v den výročí narození pana profesora.
2: Což bude 10. června 2026. A bude tady vzpomínková akce jeho spolupracovníků, vystoupí jeho rodina, pozvaná akademická veřejnost ze Západočeské univerzity a z dalších institucí a pozveme i studenty, ke kterým měl pan profesor velmi vřelý vztah.
3: Tahle vzpomínková akce je určená i pro veřejnost?
2: Formát té akce bohužel neumožňuje širší otevření pro obecnou veřejnost. Na druhou stranu ta lavička tady zůstává a bude přístupná těm, kdo by se na ní chtěli podívat později.
3: Vysvětluje profesor Zbyněk Tonar, vedoucí ústavu histologie a embryologie Plzeňské lékařské fakulty. Kde přesně bude lavička umístěna?
2: Bude vidět z okna našeho pracoviště, ale je to o pár místností dále. Teď jsme přišli do naší seminární místnosti a přáním rodiny bylo mít výhled na lavičku z domovského pracoviště pana profesora, byť se mezi tím přestěhovalo do nového kampusu, aby to bylo v místě, kde hodně chodí studenti. Takže teď vidíme úsek před menzou a před zadním schodištěm do areálu.
3: Už je tam vydlážděné, připravené místo.
2: Pro instalaci.
3: Jenom za tu chvilku, co tady stojíme, míjelo to místo několik studentů, takže tady je skutečně pořád pohyb.
2: A zanedlouho si budou moci posedět, často tady sedávají na schodech před menzou, tak budou mít další možnost.
3: Lavička pana profesora Jaroslava Slípky bude slavnostně odhalena 10. června a bude sloužit jako vzpomínka na něj.
2: Bude tam QR kód vedoucí na webovou stránku, kde je odkaz pana profesora připomenut ve dvou jazycích.
3: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Osobnost významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky připomene rubrika Náš příběh dnes odpoledne po 14:30.
1: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Co ještě stihneme do 11. hodiny? Přírodní udržitelný materiál, který navíc díky předem vyrobeným částem urychluje výstavbu. Dřevostavby dnes firmy v Česku využívají hlavně pro rodinné domy. Jejich dlouhodobě kolem 15%. Proč se víc neužívají třeba u bytových domů a dalších budov? To vám řekneme za chvíli.

0: žár.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, za 10 minut bude 11 hodin. Dřevostavby už jsou dneska běžnou součástí českého stavebnictví, zatím jich ale není tolik jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu je jich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhodu dřeva hlavně udržitelnost tohoto materiálu a také možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavěný. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští strážníci získají modernější zbraně. Restaurátoři dokončili práce na Santiniho altánu v areálu kláštera v Plasích. Dnes bude většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv přeje Petra Broučková. Plzeňská městská policie pořídí nové zbraně a střelivo, a to díky dotaci z přebytku loňského městského rozpočtu. Aktuálně používají strážníci 4 druhy pistolí, nově to bude jen jeden typ. Podle radního pro bezpečnost Tomáše Kotory z Proplzeň se bude modernizovat i další vybavení.
2: Budeme je vybavovat osobními mobilními kamerami, budeme je vybavovat taktickými svítilnami. Pod zbraně budeme nakupovat tasery pro strážníky, také příslušenství k radiostanicím, tak, aby měli vysílačky zavedené. Třeba přímo do ucha.
0: Klášteře v Plasích na severu Plzeňska dokončují restaurátoři a památkáři práce na opravě barokního altánu a rekonstrukci historické sýpky. Objekty budou přístupné během letošního léta. Podrobnosti doplňuje kastelán kláštera Pavel Duchoň.
3: V klášteře v Plasích probíhají práce na dokončení oprav barokního altánu, který uzavírá opatskou rezidenci. Paní restaurátorka dokončuje opravu erbu na Santiniho altánu, který uzavírá opatskou rezidenci. Tuto chvíli aktuálně jsou již dokončeny práce na sýpce, která se zpřístupní návštěvníkům od 30. června.
0: Ústřední vojenská nemocnice musí do 90 dní stanovit pravidla pro to, jak bude nakládat s informacemi o zdravotním stavu prezidenta. Zjistil to server i rozhlas. Lhůtu jí vystavil Úřad pro ochranu osobních údajů, který se víc než 3 roky zabýval podnětem bývalého prezidenta Miloše Zemana. Tomu se nelíbilo, jak nemocnice zacházela v říjnu 2021 s citlivými údaji o jeho zdraví. Pokračuje mluvčí úřadu Josef Štípský.
4: Úřad pro ochranu osobních údajů v ústřední vojenské nemocnici nařídil, aby zavedla vhodné organizační opatření týkající se sdělování údajů o zdravotním stavu prezidenta republiky, které upraví alespoň účel, právní základ a výjimku ze zákazu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Sport.
0: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Norskem. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu soupeře, který na turnaji vzal bod Kanadě a porazil Švédsko.
5: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Jo, to je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda. Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Plzeňsku 31, na horách pak 23 až 26. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby o předpověď na stupni 2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V ulici Revoluční v Plzni před křížením s ulicí Dlouhou dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. A v Plzni na kruhovém objezdu u Makra bourala dvě auta, neprůjezdný je střední jízdní pruh. Probíhá vyšetřování nehody, jeďte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tak a hned po dalších pondělních zprávách mám pro vás otázku, jestli je vteřina totéž co sekunda. Odpověď není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Detaily připojíme za chvilku v jazykovém koutku a dozvíte se i to, že obě slova souvisejí s významem druhý.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: koutek.
1: Další dvě minuty našeho programu budou patřit češtině a ty dvě minuty budou o sekundách a vteřinách. Pokračuje Vladimír Šťovíček.
2: Je vteřina totéž co sekunda? Odpověď je jednoduchá. V běžném jazyce ano, obě pojmenovávají šedesátinu minuty. Jinak ale ne. Více nám poví Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. My, netechnici, mezi které se počítám, si často neuvědomujeme to, že mezi vteřinou a sekundou je zhruba stejný rozdíl jako mezi centimetrem a dekagramem. Z fyzikálního hlediska jde o dvě různé fyzikální jednotky. Sekunda je jednotkou času se značkou S, vteřina představuje jednotku úhlové míry, tedy velikosti úhlu v rovině.
2: Můžeme uvést důvod, proč se obě slova zaměňují?
3: No, musím říct, že tady už odpověď jednoduchá není. Rozdíl je významový i stylový. Slovo sekunda je uživateli většinou vnímáno jako termín, obecně související s měřením. Vteřina je pak užívána jako běžné označení jednotky času. Jedním z faktorů záměny může být společný původ obou slov. Obě souvisejí s významem druhý. Latinské secundus dalo vzniknout sekundě a vteřina je slovo od stejného významu, od praslovanského vtorí, tedy také druhá.
2: A to mi řekněte, víme, proč bylo využito právě slovo druhý?
3: Historicky se jedná o druhé dělení hodiny. Nejdřív se hodina rozdělila na minuty, to bylo dělení první, a pak se minuta rozdělila ještě jednou, na sekundy neboli vteřiny. Zjednodušeně můžeme říct, že sekunda patří do laboratoře, vteřina více do běžné řeči. Sekunda je dnes frekventovaná hlavně ve sportu, v němž hrají důležitost už i setiny sekundy. A vteřina je frekventovanější běžně užívaných frazémech. Říkáme například, přišel v poslední vteřině, nebo každá vteřina se počítá, je to na vteřinu přesně, nebo ani na vteřinu. Ale naproti tomu užíváme rozhodují sekundy.
2: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Další náměty rádi přijmeme na adrese info@pl.rozhlas.cz. Tady je rádio vašeho kraje a za dvě minuty bude 11:45. Přejeme vám krásné pondělní dopoledne a příjemný poslech.

plzeňskými zajímavostmi se dneska podíváme do domu číslo 20 na náměstí Republiky. Ačkoliv tomu fasáda z pozdějšího období nenapovídá, uvnitř se nacházejí gotické interiéry. Víc vám řekneme ještě před půl dvanáctou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni je výjimečný. Jde o jeden ze dvou v krajské metropoli, ve kterých se dochovaly původní gotické obytné prostory. A je jediným ve městě, který se dodnes honosí sklípkovou klenbou. Objekt stojící na nápadně úzké parcele byl v roce 1507 poničen požárem. Poté prošel přestavbou, při které vznikla obytná místnost se zmiňovanou sklípkovou klenbou. Veřejnosti není přístupná ani ona, ani další interiéry s gotickými prvky.
2: Pak na mě zazvonte a...
3: Moc vám děkujeme.
4: Nacházíme se v prostorách před zmíněnou klenutou místností, pozdně gotickou. Dům měl také specifickou dispozici v tom, že tím, že vlastně je na takové úzké parcele, tak už v pozdním středověku byl přisvětlovaný světlíkem, který byl v centrální části dispozice, vystupoval nad úroveň střechy a byl přisvětlován drobnými okýnky.
5: Nitro domu na náměstí Republiky číslo 20 nám ukazuje památkářka Alena Aubrechtová. Teď jsme tedy kde?
4: V obslužné místnosti, do ní vede kamenný sedlový portálek a z této bylo přikládáno do kachlových kamen v té hlavní obytné místnosti.
5: A my se přesuneme do středověkého gotického bytu. Dva schůdky dolů a jsme v minulosti, v hluboké minulosti, jsme ve středověku.
4: Jsme v obytné místnosti zaklenuté dvěma poli sklípkové klenby. Jedná se o stavební fázi z počátku 16. století a tento dům je jediný měšťanský dům v Plzni, který má sklípkové klenby dochované. Jedná se o unikátní typ klenby, který reprezentuje virtuózní zvládnutí klenební technik na konci středověku. Sklípkové klenby poprvé použil Arnold Westfálský při stavbě paláce Saských vévodů v Míšni v 70. letech 15. století v prostředí Plzeňského kraje. Můžeme nejzajímavější příklad sklípkových kleneb vidět v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích.
5: Ta výmalba pod oprýskanou omítkou je původní?
4: Nebyl tady dělaný žádný průzkum výmaleb, takže nevíme. Tohle je zatím ještě skryto, čeká to na své odhalení.
5: A víme, kdo tady, přímo tady v tomto bytě žil?
4: Na počátku 16. století dům vlastnili bohatí kramáři Wolfovi, poté v roce 1623 jej zakoupil za 900 kop Mikuláš Mirobel. A v letech 1688 a 1696 dům patřil malíři Patriku Schneeblumerovi. Nájemcem v tomto domě byl i městský hejtman Václav Nigrin v roce 1733.
5: Ta místnost je prázdná, se dvěma okny, dřevěnou podlahou. Jak se tady asi žilo?
4: Tato místnost mohla sloužit majitelům domů pro reprezentativní účely. Mohly tady probíhat nějaké obchodní jednání a tak podobně.
5: No, moje fantazie pracuje na plné obrátky. Škoda, že v současné době se tenhle krásný prostor nijak nevyužívá.
4: Je to tak. Zatím je to takový skrytý poklad tady v centru Plzně.
2: Tak pojďte, tady máte klembu. Je to starý, no, ale to hezky, no.
5: Vy tady bydlíte jak dlouho?
2: 18, ale partnerka tak přes 30.
5: A vzpomenete si ještě, jak před těmi 18 lety na vás ten interiér zapůsobil?
2: No, jako na zámku. Když jsem přišel, no, z paneláku tedy, no.
5: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni zvenku působí poměrně nenápadně. Mezi ostatními domy na první pohled nijak nevyniká. Uvnitř ale ukrývá gotický poklad. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 3 minuty po 12:30. Ráda bych vás teď pozvala na další setkání s našimi dnešními hosty. Tak po 13. hodině přijde k Alex Minářové zpěvák Jan Bendik a do Humriády po 16. hodině zase přijde herec Josef Dvořák. Za chviličku se znovu vypravíme do základní školy v Lesné na Tachovsku, která se definitivně uzavře. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Podrobnosti už po písničce Ivana Hlase. Počkejte si.

0: Už za 5 týdnů skončí škola a dětem začnou prázdniny. Základní škola v Lesné na Tachovsku se uzavře definitivně. Zastupitelstvo totiž rozhodlo o jejím zrušení. Důvodem je klesající počet žáků a rostoucí náklady na provoz školy. Co by malotřídku s jednou třídou pro děti od 1. do 5. třídy, ji aktuálně navštěvuje 11 dětí a po prázdninách měl počet žáků klesnout na 10. Zrušení školy překvapilo učitelky, rodiče i žáky.
1: Kolik vás tady je školáků? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Dohromady, takže tady je vás 8. Tak to už jste skoro celá škola. Jak se vám tady líbí děti ve škole?
2: Dobrý, ale bude to hodně smutný, protože bude se zavírat.
1: To já jsem Lukáš a ty jsi?
3: Eliška.
4: Smutný.
3: Protože mě bude chybět paní učitelky.
4: Mě taky.
1: A kámošky?
3: Jo.
1: Maminka Elišky.
5: Ano. Leopoldína Lelková. Byli jsme šťastní, že je tady ta škola. Já jsem spokojená, jak s paní ředitelkou jsem spokojená. My jsme se na sebe zvykli, holka taky. Takže velká rána, no. Překvapilo nás to, no, hodně.
6: Rozhodnutí o zrušení školy překvapilo i ředitelku Jitku Uhlíkovou, která do školy v Lesné nastoupila před 32 lety.
7: 27. dubna, kdy bylo zastupitelstvo, jsem prostě náhodou šla se tam podívat na zastupitelstvo a tam jsem se dozvěděla, že bude změna programu, kde je vložen bod ukončení základního vzdělávání v základní škole, mateřské škole Lesna.
1: Jste byla překvapená?
7: No úplně hrozně. Do školy proběhly zápisy v lednu, pak zápisy do školky v dubnu, uzavřené zápisy, rozhodnutí vydaná.
6: Důvody pro zrušení školy popsal starosta Kamil Pečenka ze sdružení Společná Lesná.
8: Tak určitě kvůli nízkému počtu žáků a řešíme to 5 let. A pro nás jako zřizovatele neúnosní prostě ekonomické nároky pro tu školu, že ono. Takže my jsme se rozhodli pro ukončení činnosti.
6: Na provoz školy a nově i na platy nepedagogů vydá obec s 12-milionovým rozpočtem šestinu svých peněz. Starosta vysvětlil, proč bod o zrušení školy nebyl na původní pozvánce na zasedání zastupitelstva.
8: Už jsme měli poslední pracovní schůzku neveřejnou mezi zastupitelama. Před ní jsme měli schůzku s středním článkem ministerstva školství. Jsme se shodli na tom, že zařadíme nebo doplníme program na zasedání s ukončením činnosti. Nejde o to, že by to bylo nějak úmyslně zatajený. Myslím si, že ten problém, co já mluvím s lidma ve vsi, tak ten problém dnes a denně řeší. Pro všechny, co jsem s nima mluvil, tak byla škola jakoby přítěž v obce.
6: Jedním z důvodů pro zrušení základní školy je i to, že sousední mateřská škola sídlí v nevyhovující budově a obec potřebuje prostory právě pro mateřskou školu.
8: Děti nejsou pro školu, tak proč rekonstruovat školku pro školku, jako starou budovu školky pro školku, když vlastně ta budova té školy může sloužit té školce. To bychom chtěli udržet jakoby do budoucna i v počtu třeba 5 dětí, 4 dětí. No.
6: Školáci se už v září do školy v Lesné nevrátí. Pro všechny se ale díky spolupráci školy, rodičů, obce a jiných škol podařilo najít místo ve školách v Tachově nebo v Halži. Z Lesné Lukáš Milota, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Naše dnešní babské rady vás naučí, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo. Jarka Vykoupilová se ozve 10 minut před pravým polednem. Tady je rádio vašeho kraje. Dobrý den.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. V chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Centrum pro komunitní práci dnes pořádá v Mířanech setkání pro neformálně pečující. Ministr Plaga se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem kvůli testování žáků základních škol. Čekejte jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Vypisují ho školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Například v Plzeňském kraji se v prvním kole na střední školy dostalo přes 94% deváťáků a zhruba 350 žáků se nepodařilo umístit. Jak dodává mluvčí hejtmanství Eva Mertlová, ve druhém kole mají k dispozici zhruba 1200 volných míst.
3: Volná místa jsou například na obory technické lyceum, informační technologie, nebo kuchař číšník, strojní mechanik či obráběč kovů. V nabídce je také 20 volných míst na čtyřletých gymnáziích. V letošním školním roce se ale zřejmě nenaplní obor řezník uzenář na střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech.
2: Zájemci se mohou do druhého kola hlásit přes systém DIPSY až do dnešní půlnoci. Pokud zvolí papírovou formu, je rozhodující dnešní datum odeslání. Možnost pomoci a podpory pro neformálně pečující je téma dnešního setkání v Nýřanech na severním Plzeňsku. Začne v 16 hodin v tamním společenském a kulturním centru. Podle vedoucího projektu Pečujeme společně Ondřeje Rafaela zazní informace pro ty, kteří se starají o seniory, znevýhodněné anebo nemocné lidi. Svou činnost představí hospic svatého Lazara a také organizace Motýl, která nabízí podporu pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním do 7 let. Ministr školství Robert Plaga za ANO se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem, a to kvůli problémům s testováním žáků 5. a 9. tříd základních škol. Zkoušky plošně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování. Kritiku vyvolaly také otázky na osobní život žáků.
4: Plaga na síti X potvrdil, že problémy s testováním zaviděla Česká školní inspekce. Nevyloučil přerušení nebo zastavení celého testování. Online se ho do 5. června mají zúčastnit všichni páťáci a deváťáci. Podle člena Rady asociace ředitelů základních škol Tomáše Augustína byly osobní otázky nevhodné a školy o nich dopředu nevěděly.
5: Otázky na sociálně ekonomickou situaci rodičů a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, kde si uvažují o ukončení života a podobně.
4: Schůzka ministra s ústředním inspektorem má začít zhruba v 15 hodin po dnešním jednání vlády. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Evropě podle šéfa bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš po Baltí některý ze států na to, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku.
1: Sport.
2: Českým basketbalistům pomůže v červencových utkáních kvalifikace o postup na mistrovství světa i Vít Krejčí. Jediný Čech v NBA se chystá zúčastnit zápasů ve Švédsku a doma proti Estonsku. Česká basketbalová federace to oznámila v tiskové zprávě. A české hokejisty čeká předposlední utkání ve skupině mistrovství světa. Od 16:20 budou hrát proti Norsku.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Osobní auto havarovalo v Plzni v ulici U Prazdroje ve směru na Prahu u Hornbachu. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Ty pondělní s datem 25. května začínají 5 minut po 12. Telefonní číslo 221 554 222. Už můžete začít telefonovat a pokud jste poslali svoje přáníčko anebo teprve pošlete prostřednictvím e-mailu, určitě ho také vyřídíme. Tady je Iva Kokešová, přeji hezké odpoledne.
7: Nosím černý brýle.

0: A nám telefonuje z Valchy Utachová. Zdravím vás, dobrý den.
1: Přeji hezké odpoledne vám, paní redaktorko, i posluchačům. Dnes slaví své narozeniny můj přítel Miroslav Burda. Milý Mirku, přeji ti všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a lásku a patří ti velký dík, co pro nás děláš. Nic ti není cizí, vše i neopravitelné opravíš. A také, ať se ti daří na zahrádce, abys měl velkou úrodu, je to tvůj koníček. Včera jsem měla svátek i já, tak si poslechnu ráda písničku. Přeje Jana, Marek, Jiřka, Janička, Péťa a vnoučata. Natálka, Julinka, Ondrášek a Vojtíšek. Máme tě rádi. Vám, paní redaktorko, děkuji a nikdy zase naslyšenou.
0: Mějte se krásně, zdravíme na Tachovsko, naslyšenou.
2: Když oknem

Vyřídíme první mailovou gratulaci dnes 25. května 2026. Se dožívá kulatého jubilea 80 let paní Miluška Wellnerová, která má rodinné kořeny v Krkonoších ve vesničce Ponikla. Životní osud jí zavedl do malebné vesničky Podzámčí u Gdyně, kde žije už dlouhou řadu let. Přejeme jí všechno nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let. Všichni Váchalíci a švagrová Jarka z Kouta.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje pan Karel z Kolovče. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Včera oslavila svůj svátek na Janu a to posílám tuto písničku tež všem Janám, Janičkám, které znám, všechny tady paní Janě Kadlecové do penzionu, tady do Kolovči, paní Janě Němečkové vedoucí pošty v Kolovči a je oslavila svůj svátek Vanessa Slachová z Kolovče. Hodně zdraví a spokojenosti, aby to šlo v učení tak doposavat, jaký to jde. To jí přejí rodiče, sourozenci, babi a děda z Kolovče, Stejda Láďa s rodinou z Kolovče a Stejda Karel s dětmi z Kolovče a dále teta Alena ze Stanětic. Taky to posílají všichni, kteří ji mají rádi a znají. A tuto písničku bych poslal taky paní Janě Kockovej do Kolovče. Hodně zdraví a spokojenosti přeje Karel z Kolovče. A vám, paní Kokešová, děkuji a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu.

0: světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní písničky pro vás, je tady další mailová gratulace. Včera slavila svátek moje kamarádka paní Jana Osvaldová ze Gdyně. Janě přeji pevné zdraví, hodně štěstí a jen samou radost z vnoučat. Jana pracuje v lesní školce na Podzámčí, taky zahrajte písničku od Pokáče v lese. Děkuji, Zdena z Dešenic.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Paní Miluška z Dolní Bělé je na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače Plzeňského rozhlasu. Dnes 25. května slaví pan Pavel Čása Dolní Bělý 86. narozeniny. Klid, pohodu, hlavně zdravíčko a hodně ušlých kilometrů přeje Miluš a celá naše rodina. Děkuju moc.
1: Rádo se stalo, vybrala jste Jarošovský pivovar, tak je tady. Naslyšenou.
2: Děkuju vám, naschledanou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní písničky pro vás. Tady je další mailová gratulace. K dnešnímu svátku posíláme písničku do Staňkova pro obě Violy Komancové. My vám přejem k tomu svátku plnou náruč krásných dárků. Štěstí, ať vás provází, a zdraví, ať vám neschází. Všechno nej přejeme z Mastníku.

0: na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 3 minutky bude 3:15. Je tady další gratulace, která přišla e-mailem. 23. května oslavil 70. narozeniny pan Vladimír Vaník z Přestavlk. Zastupitelstvo obce mu touto cestou přeje spoustu zdraví, dobré nálady, mnoho úspěchů a do dalších let hodně inspirace ke spokojenému a radostnému životu.

Také dneska nám napsal e-mail náš posluchač Honza z Klatov a tentokrát vybral písničku od skupiny Divokej Bill všema deseti a posílá ji všem posluchačům.

Za 8 minut bude 1 hodina, počkejte si na nejnovější zprávy. Iva Kokešová přeje hezké odpoledne, příjemný poslech a zítra se zase těším na slyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic začne opravovat silnici mezi Plzní a Losinou. Práce omezí řidiče i veřejnou dopravu. Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Čekejte jasno, teploty do 30 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Cestující a řidiče čekají kvůli opravě silnice mezi Plzní a Losinou dopravní omezení. Ředitelství silnic a dálnic zahájí práce ve středu, omezení potrvá do 9. července. Doprava bude v místě svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena kyvadlově. Jak práce omezí autobusovou dopravu spojů směřujících na jižní Plzeňsko, vysvětluje Martin Fencel ze společnosti Poved, organizátor dopravy v kraji.
2: Vybrané spoje autobusových linek budou ukončeny na Slovanech. Důvodem je očekávané zpoždění v řádech desítkách minut. Samozřejmě během uzavírky se mohou dopravní opatření měnit. V závislosti na zpoždění bude do jízdních řádů i zasahovat určitě dispečerský systém.
1: Už jen týden do 1. června mají lidé na úhradu daně z nemovitosti. Nejpozději do dneška by měli obdržet od finančního úřadu složenku pro zaplacení. Podle mluvčí plzeňské pobočky finančního úřadu Michály Hošťálkové mohou být plátci daně vyzváni k zaplacení i jiným způsobem.
3: V případě rozesílání složenek jsou jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji vždy sloučeny do jedné. Poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Složenky nejsou zasílány poplatníkům se zpřístupněnou datovou schránkou, neobdrží je ani poplatníci přihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO a ani poplatníci přihlášení k zasílání údajů pro placení daně e-mailem.
1: Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně pak v zaparkovaných autech. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Resort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Sport. Pavel Nedvěd odchází ze společnosti fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcií Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu na 59%.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů a na horách bude 23 až 26 stupňů. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/22 u Nalžovských hor na Klatovsku dejte pozor na uzavírku, stavební práce tam budou pokračovat až do začátku prosince a objízdná trasa je vyznačena. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Do světa showbiznisu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
4: Děkuju.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvákem Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už jen vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí.
0: Přáním, opravdu, velké díky. Ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jakože Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my, já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom vyšívá?
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Budík a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tady v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla se to bylo o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No, pak uvidí
0: a je
1: se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky k do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, takže bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka. Bral jsem ho jako toho svého strejdu. A beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl. Jo, já jsem mu to i řekl. A on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na Disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou, že jo, jsem z největších nálezů a strát.

0: Určitě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám. Říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně, já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem. On se chtěl vždycky vrátit domů do Čech. Tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil. A plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili, a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobole, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali, ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že já hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, odkdy to měl takto vymyšlený, odkdy vás chtěl mít v té Superstar? Jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takovej, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to 4. místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš 4., ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš 4. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik. 4. místo, tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se tam teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižný čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 24.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou jako, že 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo, to
0: Jan rozhodně. Bendík je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnosti, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Carly Note, Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, pardon. A teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš, že říkám, no jasně, že se bojím, to je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou chci mít v těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to neřekla název páva,
1: té tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková
1: já,
0: osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už ně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertu, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale to si to radši... A no, radši jsem těch objel.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Koaliční poslanci chtějí odpustit televizní a rozhlasové poplatky seniorům a malým firmám. Plzeňští strážníci získají modernější zbraně. Modernizovat se bude i další vybavení. V řekách na západě Čech jsou nově stovky kilogramů malých úhořů. Zítra čekejte většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpán Gazíková. Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců místo současných 24 pracovníků. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z ANO. Česká televize a Český rozhlas by přišly podle odhadu předkladatelů o 100 miliony korun. Zákon by na druhou stranu těmto seniorům umožnil i nadále dobrovolně televizní a rozhlasový poplatek uhradit tím, že by se z evidence neodhlásili. Plzeňská městská policie pořídí nové zbraně a střelivo, a to díky dotaci z přebytku loňského městského rozpočtu. Aktuálně používají strážníci 4 druhy pistolí, nově to bude jen jeden typ. Podle radního pro bezpečnost Tomáše Kotory z Pro Plzeň se bude modernizovat i další vybavení.
2: Budeme je vybavovat osobními mobilními kamerami, budeme je vybavovat taktickými svítilnami pod zbraně, budeme nakupovat tasery pro strážníky, také příslušenství k radiostanicím, tak, aby měli vysílačky zavedené. Třeba přímo do ucha.
1: Do řek na západě Čech rybáři doplnili stovky kilogramů malých úhořů. Putovali třeba Domže pod Hracholuskou přehradu, do Úhlavy pod Nýrsko nebo do Berounky pod Plzeň. Úhoř se vytírá v moři. Mladé ryby pak putují zpátky do řek, kde zůstávají do dospělosti. Kvůli přehradám a dalším stavebním překážkám se sem už ale přirozenou cestou nemohou dostat, pokračuje Petr Votípka ze Západočeského územního svazu.
3: Dovezli jsme 500 kg úhoře pro zarybňování revíru Západočeského územního svazu. Jsou o velikosti 15 až 20 cm. Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku. Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jak putuje k pobřeží Evropy, je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
1: Jihočeští ovocnáři letos přijdou kvůli mrazům až o 80% úrody. V sadech největšího jihočeského pěstitele ovoce Zem chleby Chelčice na Strakonicku škody ještě vyčíslují. O celkové výši bude jasno v červnu, vysvětluje asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška.
4: Ty škody mohou být mezi 15 a 20 miliony, ale ukáže se až při tom červnovém propadu. Může to být bohužel i víc. Plutky předpokládáme, že ještě opadají, protože nemají vevnitř jádra. Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole se Španělem Karenem Bustou, prohrál po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Do pařížského Grand Slamu odpoledne vstoupí také Karolína Muchová, a to zápasem proti Rusce Zacharovové.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra čekejte většinou jasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Plzeňsku až 32 a nejvyšší teploty na horách 25 až 28 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rostylové podmínky dobré a ráno mírně nepříznivé a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Kařezu na Rokycanskou se pracuje na údržbě mostu, levý jízdní pruh je tam uzavřený, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné pondělní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň a pokud také děláte někde na chalupě a užíváte si sluníčka, tak vás zdravíme a děkujeme, že posloucháte. Letní scéna přinese u rubrik, nebo letní téma přinese i rubrika, co v učebnicích nebylo. Věděli jste třeba, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Martin Písařík nám to prozradí už po písničkách, které nestárnou. Bude Pavel Bobek a tohle je Iveta Bartošová. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlíneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

S vámi je Český rozhlas Plzeň a je čtvrt na tři. Centrum Hájek sídlící ve Šťáhlavicích na Plzeňsku je stacionář pro handicapované děti. Pomáhá rodinám, které trvale pečují o dítě s postižením. Zítra dopoledne přivítáme ve vysílání jeho ředitelku Lenku Šikovou. Spolu s ní přijde také Markéta Jungová, která nás pozve už na tradiční benefiční koncert pro Centrum Hájek. Ten se koná 3. června a vystoupí na něm hvězdy plzeňského muzikálu a orchestr Tremolo. Poslouchejte zítra Český rozhlas Plzeň po 10. hodině. Každý

0: znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl, zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky. Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Poledne na Českém rozhlase Plzeň a pokud řídíte, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Boleveckém Totemu se dnes uzavře 14. sezóna besed s osobnostmi na kus řeči s. Hostem bude mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba. O hudební vystoupení se postará německý pěvecký sbor Kantáta Nova z města Hanover. Začátek je v 16 hodin. Na prohlídku budovy Velkého divadla v Plzni můžete zajít od 16 hodin. Zarezervovat vstupenku je možné na webových stránkách divadla Josefa Kajetana Tyla nebo osobně na pokladně divadla. Plzeňské divadlo Pluto uvádí komedii Rain Cooneyho 1 plus 1 rovná se 3. Příběh o nešťastném taxikáři v režii Pavla Kikinčuka začíná v 19 hodin. V plzeňském M-klubu na Skvrňanech se koná od 18 hodin cestopisní pořad s názvem Tajuplný ledak. Zemi buddhistických klášterů a hor přiblíží spisovatel, badatel a cestovatel Miloš Matula. Městská knihovna Rokycany zve na workshop pro děti a rodiče, anebo pojďte s námi objevovat svět knih hravou formou. Od 16 hodin vás čeká společné čtení, tvořivé aktivity a inspirace, jak rozvíjet vztah dětí ke knihám. V Horažďovicích se uskuteční absolventský koncert základní umělecké školy. Začíná se v 17 hodin ve Studole u Hlaváčů. A v galerii Bratří Špilarů v Domažlicích můžete vidět výstavu fotografií Radovana Kodery. Plzeňský fotograf a pedagog vystavuje své práce pod názvem Tajnosti fotografie. Otevřeno je od 9 do 17 hodin. To byla tečka za dnešní kulturou, tak se dobře bavte. A teď vám Český rozhlas Plzeň posílá Johna Lennona.

Venku je pěkně slunečno, vy posloucháte Český rozhlas Plzeň a vy za pár minut uslyšíte příběh významného plzeňského histologa a také embryologa, profesora Jaroslava Slípky. Tak si to nenechte ujít, my vám přejeme pěkné odpoledne.

0: Českém rozhlase Plzeň vám hrál František Nedvěd, jsou 2 minuty po 2:30.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: V červnu uplyne 100 let od narození významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Byl jedním z prvních, kteří upozorňovali na propojení systému imunitního, nervového a endokrinního. Miloval pozvání, poznávání, neustále se vzdělával, jakožto přírodovědec v širokém slova smyslu, taky prostudoval mnoho set tisíc mikroskopických preparátů.
2: Dokázal udělat z mikroskopu, kterého strávil velkou část života, jakési okno a za tím oknem byl příběh. Příběh o tom, z čeho se naše tělo skládá, jak se vyvíjí a proč je uspořádáno právě tak, jak je. A kromě detailů byl schopen i zobecňování. Jo, a v tom je pro nás do dneška inspirací, protože člověk, který vidí detaily i celek, je pro přírodní vědy nenahraditelný.
3: Na pana profesora Jaroslava Slípku vzpomínáme s panem profesorem Zbyňkem Tonarem, vedoucím ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni. Vy jste znal pana profesora osobně. Jaký to byl člověk?
2: Radostný, veselý, s obrovskou intelektuální převahou, kterou ale vždycky používal k tomu, aby sdílel, pomáhal, vysvětloval. On dokázal sám prožít a druhým předat radost toho, že něco pochopí, prozkoumají, poznají a zabudují do svého vnímání světa.
3: A jako učitel, pedagog byl i pedant?
2: Byl především na sebe. On vyučoval 50 let na naší fakultě. Před každou přednáškou si poctivě prošel veškerou svoji přípravu, aby v jeho přednáškách nebyla ani vteřina hluchého místa. Já tady mám před sebou jeho skripta, která stále používáme v přepracované podobě a říkáme z legrace, že to jsou asi nejtenčí skripta, která pro jednosemestrální přednášky studenti kdy uvidí, a přesto je v nich skondenzována většina embryologie v rozsahu potřebném pro lékařské vzdělání a velká část histologie pro pochopení mikroskopické stavby lidského těla.
3: Přidáte i nějaký osobní zážitek s panem profesorem?
2: Já bych na místo jednoho epizodního zážitku řekl něco, co mě ovlivnilo na celý profesní život. A to byla situace, kdy já jsem jako student původně jiného oboru začal docházet na jeho veřejné přednášky o embryologii, které tady měl pro mediky. A tak mě uchvátili, že jsem se na tu školu nechal zapsat a vystudoval jsem ji. A dnes tady také pracuji. A o osobní zážitek bych poprosil dlouholetou spolupracovnici pana profesora Slípky, paní doktorku Alenu Němečkovou.
4: Pan profesor byl v mnoha směrech vynikající. Za prvé výborný učitel, toho si považuji dodnes. A při mikroskopování používal vážnou hudbu, pouštěl si, což mělo asi pro něj inspirující význam. Co si velice vážím také, že pořádal výstavy na ústavu histologie známých plzeňských autorů a tím pádem jsme teda vzdělávali i studenty, poněvadž vždy prohlásil, kdo má praktika, řekněte studentům, ať sem přijdou.
3: Kam až pana profesora Slípku dovedla jeho, jak ona říkávala, lidsky zakódovaná touha po poznání?
2: Několik dekád zůstal vysoce tvořivý díky své lidské pokoře. Musel kompletně zvládnout několik etap vědecké metodologie, která se i v našem oboru prudce proměňovala vstupem genetiky, poznatky z molekulární biologie a podobně. A možná by posluchače, ač to nemohou vidět, zaujalo. My tady máme třeba před sebou jednu z jeho přednášek na vědeckém kongresu. Jsou to vlastně folie větší než formát A4, které jsou ručně nakresleny barevnými fixy, kde jsou nakresleny stavby zárodků různých obratlovců. Ručně je to popsáno, barvami zvýrazněno. A to byl vlastně předchůdce dnešního PowerPointu, se kterým se pan profesor potom samozřejmě také naučil dělat na přednáškách, ale pořád tam byl jeho rukopis a vlastně ruční obrázky a malby.
3: Kdybyste měl jednou větou shrnout odkaz pana profesora Slípky, která věta by to byla?
2: Z vědeckého sympozia, které se konalo na jeho počest, mi utkvěla jedna, že byl stavitelem mostů mezi lidmi různých kultur, jazyků, národů a kontinentů.
3: Profesor Jaroslav Slípka se narodil 10. června 1926 v Lokti a zemřel 24. července 2013 v Plzni. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Pokud se chcete o profesoru Jaroslavu Slípkovi dozvědět víc informací, na webu Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni ku Univerzity Karlovy najdete odkaz, který vás dovede na jemu věnované stránky. Teď už pokračují Depeche Mode a ve 14.47 otevřeme rozhlasové tržiště, tak si připravte vaše inzeráty.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: se má. Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Máme tady pro vás otevřené rozhlasové tržiště, tak volejte 221 554 222, třeba jste doma na půdě našli nějaké nepotřebné věci, tak je u nás můžete prodat. Pěkné odpoledne vám přeji.
4: Dobrý den, já bych prodala stále plodicí maliny velkoplodé, zakoření jsou ve vrhlíčkách a dále bych koupila dopisní známky, dojela bych sem se kamkoliv a celou sbírku prodám gramofonových desek. Je to na domažlickém čísle 721, 761, 834, znovu opakuji kontakt, 721, 761, 834, děkuji za vaše služby a přeju hezký den.
3: Naslyšenou, děkujeme, že voláte, no a na řadě jste vy, tak můžete povídat. Dobrý den.
5: Dobrý den, prosím vás, já bych prodala 6 kusů židlí, dřevěných, dole je polstrování a za zády taky.
3: A telefon?
5: A bylo by to na telefonu 721 901 487 a je to Plzeň.
3: 721 901 487 polstrované židle.
5: Ano.
3: Dobře, děkujeme ano. Za zavolání, mějte
5: kdyby
3: se krásně.
5: Kdyby se tak do jídelny nebo kdo by měl do pergoly.
3: No, děkujeme za zavolání, no? Mějte se hezky.
5: Tak, díky.
3: A na Českém rozhlase Plzeň teď budeme poslouchat další inzerát. Je to na vás, pěkné odpoledne.
6: Hezký den. Já bych prodala rohovou lavici menší čalouněnou s uložným prostorem, menší stůl, dvě židle, je to zánovní. A je to na číslo 606 906 040 Klatovsko.
3: 606 906 040 jedna rohová lavice. Dobře, tak i vám děkujeme za zavolání. Mějte
6: děkuji,
3: se krásně,
6: nechánou.
3: Pozdravujte na Klatovsku. No a budeme pokračovat teď s dalším inzerátem a můžete povídat.
7: Dobrý den, já bych prodal míchačku na Maltu, je to na 380 voltů, je to tovární výroba, je to asi na 3 kolečka, na telefonní číslo 722 903 801.
3: Děkuji. Já to zopakuji, 722 903 801, to byl další inzerát. My děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
3: A teď si poslechneme váš inzerát, tak povídejte, jsme natěšení.
8: Dobrý den, já bych prodal elektrocentrálu, dále prodám vyhrnovací radici za traktor do 3. bodu a ještě prodám přepravní klec na přepravu živého prasete. A je to na telefon 728 042 229.
3: Já to jenom zopakuji, 728 042 229.
8: Ano, děkuji mnohokrát.
3: No není zač, mějte se hezky, naslyšenou. A poslouchat teďko budeme tenhle inzerát, tak povídejte.
9: No, dobrý den. Já bych chtěl koupit starší obraz se sekáčskou tematikou a potom, kdyby někdo měl knihu Jana Cimbury, starší vydání. Případně bych ho vyměnil za novější vydání. Chtěl bych úplně to nejstarší a je to na telefonní číslo 606 822 661.
3: Tak zopakujeme si číslo 606 822 661. A lokalitu jste říkal, nebo si dojedete kamkoliv?
9: Plzeň,
3: dobře.
9: A dojedu kamkoliv, děkuju.
3: Určitě, tak jo, není zač, mějte se krásně, děkujeme za vaše inzeráty. Tolik dnešní rozhlasové tržiště, to další tady bude opět zítra kolem 3:15. Pěkné odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Plzeň opraví sedačky v hledišti Velkého divadla J.K. Tyla. Nejvyšší ceny paliv od zítřka klesnou o desítky haléřů. Stropovat je ministerstvo financí bude i v červnu. Zítra čekejte většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Vypisují ho školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. V Plzeňském kraji se v prvním kole na střední školy dostalo přes 94% deváťáků a zhruba 350 žáků se nepodařilo umístit. Jak dodává mluvčí hejtmanství Eva Mertlová, ve druhém kole mají k dispozici zhruba 1200 volných míst.
3: Volná místa jsou například na obory technické liceum, informační technologie nebo kuchař číšník, strojní mechanik či obráběč kovů. V nabídce je také 20 volných míst na čtyřletých gymnáziích. V letošním školním roce se ale zřejmě nenaplní obor řezník uzenář na střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech.
2: Zájemci se mohou do druhého kola hlásit přes systém DIPSY až do dnešní půlnoci. Pokud zvolí papírovou formu, je rozhodující dnešní datum odeslání. Sedačky v hledišti Velkého divadla J.K. Tyla v Plzni budou mít nové čalounění. Zastupitelstvo města na něj z rozpočtu vyčlenilo 5 milionů korun. Výměna čalounění je nutná kvůli velkému opotřebení a sníženému pohodlí pro návštěvníky, pokračuje primátor města Plzně Roman Zarzický z hnutí ANO.
4: Když mi někteří abonenti a návštěvníci divadla psali, v jakém stavu jsou sedadla ve Velkém divadle, tak jsem neváhal a zastupitelům předložil v rámci přebytku 5milionový návrh právě na generální opravu 444 sedadel plus některých zázemí ve foyer. Proběhne transparentní výběrové řízení a osobně předpokládám, že cena bude daleko nižší, ale to ukáže samozřejmě až trh.
2: Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží o pár desítek haléřů. Benzín od zítra zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči v Česku tankovat nejvíce za 41 korun a 72 haléřů. To je o 36 haléřů méně než dnes. Vláda dnes rozhodla, že v regulaci nejvyšších přípustných cen bude pokračovat i v červnu. Se stropováním začala v dubnu v reakci na krizi na Blízkém východě. Sport. České hokejisty čeká na světovém šampionátu souboj s Norskem. Národní tým má postup do čtvrtfinále jistý a v utkání bude favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
5: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
2: Zápas Česko-Norsko začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut. Fotbalový sudí Karel Rouček správně nenařídil penaltu pro pražskou Duklu v utkání o záchranu v Šancelize proti ostravskému Baníku. Potvrdila to komise rozhodčích fotbalové asociace. Dukla prohrála 0-3 a sestoupila do nižší soutěže.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra čekejte většinou jasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a na Plzeňsku až 32. Na horách bude 25 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov pozor na porouchané odstavené nákladní auto, kilometr 62,5 u Rokycan, překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Máme před sebou další hodinu pondělního odpoledne. Na Českém rozhlase Plzeň skončily zprávy se Štěpánkou Zíkovou a i naše vysílání se zaplní sportem. Fotbalisté Plzně zakončili ligový ročník prohrou na Slavii a nejenom tomu se budou věnovat sportovní minuty. Bude řeč i o házeném, horských kolách nebo pozemním hokeji. Nejdřív se ale budeme hrát, připravený Valdemar Matuška a tohle je Leona Machálková. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Fotbalisté Plzně zakončili bronzovou ligovou sezónu prohrou na hřišti Slávie. V dnešním vydání sportovních minut se ale podíváme třeba také na závod světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Tak příjemný poslech. Fotbalisté Plzně v posledním kole ligové nadstavby na hřišti mistrovské Slávie neskórovali a odvezli si prohru 0-3. Kouč Viktorie Martin Hyský gratuloval soupeři k zisku titulu.
2: Gratuluju Slávy, je to zasloužený mistr, nejvíc bodů, nejvíc gólů, nejmí inkasovaných gólů, takže z tohoto pohledu si ten titul zasloužej. A pro mě osobně, a myslím si pro nás jako pro klub, je to velká motivace zkusit se dostat na úroveň Slávie, trápit Slávy v tom, že příští rok mít takovou sezónu, která nám zaručí to, že budeme mnohem ve větším kontaktu. Přál bych si samozřejmě, abychom touhletou cestou šli taky. Máme ty nejvyšší ambice.
1: Ve třetí lize se odehrála minulý týden dvě kola. Petřín nejprve porazil 1-0 Bčko Dukly gólem Dominika Třísky.
3: Zkoušíme to dlouho, tady ty dlouhé auty, a to je asi poprvé, co jsme z toho dali gól, ale určitě jsme rádi, že se to konečně povedlo. No. Určitě byl pokyn dát gól, no a třeba to ještě nějak nakopne nás, no, nějakým tomu impulzu, jak zabojovat o ten nesestup. No.
1: V neděli ovšem Plzeňané prohráli s Pískem 1-3. Domažlice ve středu přehráli Arytmu 3-2, když vedli už o tři branky. Více už trenér chodů Pavel Weigl.
4: Mám radost z vítězství, nemám radost potom z té hry. Já si myslím, že za stavu 3-0 máme hrát furt dopředu, podržet si to, ale musíme být kvalitní na balonu. Takovýhle tým, který tady je, tak tomu prostě musí uhrát a s radostí si zahrát a přidat ještě třeba branky, nebo určitě nedostat dva góly a vlastně strachovat se do konce, jestli dostaneme na 3-3. Já si myslím, že v tom týmu potom někdy chybí takový ten lídr, který to má vzít na sebe, a tuhle to se v tom zápase prostě stát nemůže a nemělo by to tak být.
1: V neděli Jiskra porazila Bčko Dukly na jeho trávníku 3-1. Rezerva Viktorie Plzeň si nejprve zastřílela na půdě Cčka Slávie. Na výhru 5-3 ale nenavázala v domácím prostředí, když podlehla 1-2 pražské Admiře. Po písničce už házená pozemní hokej a horská kola.
0: Sportovní minuty. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

strefkých či hodlínách. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Vladislava Janouškovce.
1: Pozemní hokejistky Litic si na závěr základní části extraligy poradili s Mnichovicemi 6-1. Do play-off tak jdou ze třetí příčky a utkají se o víkendu s Pragou. Dvojzápas proti hostivaři čeká vítěze základní části litické muže. Pokračuje trenér Plzeňanů Tomáš Levý.
2: Vrátil se nám do sestavy Adam Uhlíř, což je samozřejmě důležitý, i když musím říct, že kluci ten měsíc a půl bez něj zvládli zápasy, ale žádný ten zápas jsme vlastně neovládali v první polovině, vždycky se to zlomilo až ve druhé polovině, což je docela zajímavé a signalizuje to několik věcí. Na soupeře se určitě pořádně připravíme, protože náš cíl je jasný, postoupit do finále.
1: Házenkářky DHC Plzeň zakončily sezonu domácí výhrou 39-19 nad Hodonínem a rozloučili se tak vítězně s trenérem Pavlem Farářem. Zlato v národním play-off Interligy slaví pražská Slavia, která porazila házenou Kinžvart 2-1 na zápasy. Skvělými zákroky pomohla k titulu bývalá golmanka DHC Plzeň Michaela Malá.
3: Já nevím, jestli mě teďka trenéři nezabijou, ale já jsem se na ten poslední zápas vůbec nekoukala. Takže já jsem šla prostě jenom s čistou hlavou, já jsem úplně zapomněla na to, co bylo předtím a prostě jsem vycházela jenom z těch zápasů, co byly vlastně jeden a z přípravy před tím prvním zápasem. A prostě jsem šla jenom s tím, že vím, jak ty holky střílejí, ještě jsme byli na něčem domluvený s trenérama, s holkama a vyšlo to, no.
1: Házenkáři Plzně oslavili minulý týden mistrovský titul se svými fanoušky. Po dvou letech se s talentem rozloučilo reprezentační křídlo Dominik Skopár, které míří do německých Drážďan.
4: Nešel jsem sem pro mistrovský titul, ale pro zkušenosti a ty jsem dostal se vším všudy, takže jsem velice rád a byl překvapený, že to skončilo ty dva roky tak, jak to skončilo.
5: Co vám dali ty sezony tady v plzeňském dresu? Jak jste se posunul?
4: Dali mi strašně moc a posunul jsem se neskutečně, ať už herně, mentálně, prostě jako člověk. Kluci tady jsou super, se všimi od začátku pomáhali.
1: Světový pohár v cross country horských kol se jel o víkendu v Novém Městě na Moravě. Biker z Újezda u Svatého kříže Ondřej Cink obsadil mezi muži 20. místo, když startoval ze zadních pozic kvůli špatnému výsledku v short tracku. V závodě se pak posunul o více než 20 pozic oproti úvodnímu kolu.
6: Stalo mě to docela hodně sil a já jsem viděl, že to tam je na kousek, takže jsem si tam nějaký dvě kola docela hrábnul, abych se tam prorval tou skupinou okolo toho 15. místa. Ale pak prostě mi to chybělo v tom posledním kole, no, ale to se nedá nic dělat, prostě ty short tracky musí být lepší startovní pozice a pak ten závod může být o něčem jiném.
1: 13. v kategorii žen do 23 let dojela plzeňská cyklistka Simona Spěšná. Mezi juniorkami skončila za druhou Barborou Bukovskou, na bronzové příčce cyklistka z Kařezu Lucie Grohová. Tolik poslední květnové sportovní minuty. Od mikrofonu se loučí a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Elton John byl součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň a na řadě je pravidelná soutěž. Vytočit můžete číslo 221 554 222 právě teď, se můžete dovolat k nám do studia. No a připomínáme, že s námi můžete soutěžit jednou za 14 dnů. Dneska soutěžíme o audioknížku Střepiny v trávě od Vladimíra Kernera, takže si můžete nechat třeba na dlouhé zimní večery. Načetl jí svým úžasným hlasem je herec Igor Bareš. Knížka vypráví příběh matky, která po konci druhé světové války pátrá po své dceři, odvlečené na cesty do Německa na převýchovu. Přestože se jí podaří znovu setkat, šťastný konec se nekoná.
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: Číslo jste slyšeli, tak určitě volejte k nám do studia. No a my se podíváme na to, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne, Český rozhlas Plzeň a Richard Jendovský.
2: Pěkné odpoledne, Lenka.
0: Leně, jak se máte takhle při pondělku odpoledne?
2: Máme krásně a jsem ve stavu nemocné, takže odpočívám na sluníčku v teple na zahrádce a poslouchám rozhlas.
0: Výborně, tak to děláte dobře, že posloucháte Český rozhlas Plzeň. No, moje otázka na vás bude velmi jednoduchá a rychlá. Co vy na to? Sfoukneme to jedním vrzem, tak jako...
2: Zkusme.
0: Já vám věřím, držím vám palce. Tak do toho. S jakým dalším týmem dneska odpoledne hraje český hokejový nároďák na mistrovství světa ve Švýcarsku?
2: No, takže až teda doposlouchám rozhlas a soutěž, tak jdu fandit proti Norům. Proti Norům, ano.
0: Tak to je dobře, že hokej začíná až půl páté, že můžete doposlouchat krásně do 4 hodin moje vysílání, naše vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Výhra je vaše, takže si určitě užijte tuhle úžasnou knížku Střepiny v trávě, načetl herec Igor Bareš. Prosím, zůstaňte mi ještě na telefonu. No a jenom se ještě v rychlosti zeptám, jak tipujete dnešní zápas?
2: Vyhrajeme 3-2.
0: Takže o prsa.
2: O prsa. Dobře. Oni budou zlí, ale nedáme se.
0: Nedáme se, dobře. Budeme věřit, budeme fandit, mějte se krásně a zůstaňte prosím na telefonu. Děkuju.
2: Taky děkuju.
0: A my si na pondělní odpoledne pošleme ještě další.

0: další písničku, tentokrát ze Slovenska. Miroš Birka, Atlantida. Tak si ji užijte. Pěkné odpoledne.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách je dávno niet.

0: Co dělá člověk, který mžourá?
1: Koulí očima.
2: Kouká na nějakou věc?
3: Opravuje elektriku.
4: Kouže si mne oči?
5: Když staneš ráno z postele, tak máš přivřený oči.
6: Že ho něco napadá.
7: Mrká. Vzdechá.
8: Že vykluje oči?
9: Nevidí.
10: Chodí někam a prohlíží si věci kolem světa.
11: Ahoj, rádio!
0: Český rozhlas Plzeň,

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v pondělí odpoledne, to byla Šer a my se po písničce vydáme na jižní Plzeňsko do Předenic. 500 kilogramů malých úhořů si rozdělili tamní rybáři. Převezli je sem ze zahraničí, aby je vypustili do západočeských revírů. A další budou následovat. Proč to dělají a jak starý je zhruba 15 cm úhoř, i to uslyšíte. Medicine man.

0: Tučný přijel právě k vám jako medicinman na Českém rozhlase Plzeň. Do řek v plzeňském kraji rybáři vypustili 10 000 malých úhořů říčních. Chtějí tak zlepšit stav populace této dravé ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Úhoři se vytírají v moři a dospívají v řekách. V přirozené cestě jim ale brání vodní stavby. I proto první část úhoří násady za 1,5 milionu korun přicestovala do areálu v Předenicích na jižním Plzeňsku autem.
1: Vanička je lepší,
2: aký byl
1: na vodu.
2: Vaničku nemám.
3: To máme. Jsem přijel auto se speciální nástavbou, která je plná malých úhořů.
4: Velikosti 15 až 20 cm.
3: Který by sem přivezl Petr Votípka v Klatovské rybářství.
4: Ano, dovezli jsme 500 kg úhoře pro zarybňování revíru Zaprašovského územního svazu. Na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm. Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku.
3: Tohle je starý 2,5 roku. Aha.
4: Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jako Monté putuje k pobřeží Evropy. Monté je vlastně mladý úhoř do stáří 2 let, než vlastně opustí mořskou vodu. Je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů, kde je rozkrmí. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
5: Já mám černý kýbl, jestli chcete.
4: A teď 28, jo?
3: 28 kilo nandaváte. Rybáři teď úhoře převažují do menších nádob a nadávají na auta a budou je rozvážet do řek po celém plzeňském kraji.
4: Ty vezeš to 4, 5.
6: Vysazují se na Berunku pod Plzeň, na Mži pod Hracholuskou přehradu.
3: Vysvětluje technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Hynek Dort.
6: A pak se vysazují na řeku Úhlavu, skoro na celý tok. Tam je přehrada v Nýrsku, takže od té přehrady v Nýrsku vlastně až do Plzně. A Úslava taky celý tok.
3: To jsou jak malá háďátka.
6: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada a úhoří Monté, aby se obnovila ta populace.
3: Takže vlastně tady u nás pravdu máme úhoře jenom díky
7: vysazování, přesně tak. Jinak už by tady nebyly.
3: To už dodává technik místní organizace Plzeň 1 Jaromír Lev. Musí se o ně nějak dál pečovat, nebo už se teď o sebe postarají sami?
7: Teď už se postarají o sebe sami. Většinou hned po tom vysazení se schovají do kořenů před predátorama. To jsou hlavně vidry, ale ta velikost těch úhořů ještě není taková, aby vidry zajímala. Takže spíš ty pravé ryby, to jsou okoun, štika, candát, sumec taky, takže tuto všichni.
3: To ale není poslední nebezpečí, které na úhoře čeká, připomíná Petr Votípka.
4: Porostou až do dospělosti, jakmile budou polem dospělosti, tak vyrazí zpátky k moři, kde by se měli vytřít, ale prostupnost dneska těch toků je špatná, takže hodně jich skončí v turbínách vodních elektráren.
8: Přátelé, mějte se,
4: ahoj.
3: Západočeský územní svaz letos vypustí malé úhoře za celkem 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony korun pokryje evropská dotace. Z Předenic na jižním Plzeňsku Jitka Englová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a ještě se společně vydáme taky na zříceninu hradu Radyně, která po století tvoří dominantu Plzeňska. Dočká se totiž zastřešení. Architekti Jan Soukup a Marek Marovič už pracují na studii. Její přesnou podobu ale zatím před veřejností tají. Po kapele Queen nám podrobnosti řekne regionální stopař Jiří Trnka.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Plzeň byla kapela Queen a do 16. hodiny uslyšíte třeba ještě kapelu Kryštof. Plzeňský symbol královské moci i domova změní v budoucnu svou tvář. Kouzlo zříceniny ale podle odborníků nestratí. Město Starý Plzenec si u architektů objednalo studii na zastřešení hradu Radyně. Nová střecha má památku chránit před deštěm, snížit náklady na údržbu a zároveň umožnit bezpečnější přístup návštěvníků k dosud k skrytým detailům. Podrobnosti je zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka, který je teď s námi ve vysílání. Vítej.
1: Přeji dobrý den.
0: Zastřešení zříceniny zní pro řadu lidí docela děsivě. Víme už teď, jak moc nová střecha promění typickou siluetu Radyně, na kterou jsme tak všichni zvyklí?
1: Musím všechny posluchače hned na úvod uklidnit. Architekti Jan Soukup a Marek Marovič, kteří na projektu pracují, sami a také sami památkáři se shodují, že typická silueta hradu se nesmí změnit. Radyně je totiž svým tvarem vlastně mapovou značkou pro zříceninu, takže nějaká obří sedlová střecha, jako má třeba Kašperk, vůbec nepřichází v úvahu. Podoba se sice teď přísně tají, protože jako první uvidí investor, tedy město Starý Plzenec, ale záměr je zachovat autentickou atmosféru torza a zříceniny. Prvotní studii mají architekti odevzdat do konce července a teprve potom město návrh ukáže veřejnosti.
0: Když tedy střecha nebude na první pohled skoro vidět, proč se město do tak nákladné restaurace a rekonstrukce za desítky milionů korun vlastně pouští?
1: Důvody jsou hlavně praktické a ekonomické. Starý Plzenec dnes musí ročně investovat jednotky milionů korun do údržby koruny zdiva, protože do hradu prostě zatéká a zdivo kvůli tomu degraduje. Střecha tak v podstatě zafunguje jako deštník, který Radyni ochrání a město ušetří nemalé peníze každý rok. Navíc v rámci oprav ošetří dnes příkré a docela nebezpečné schodiště ve věži zpřístupní se dosud skryté středověké prvky, jako jsou původní kamenná sedátka v oknech, a palác bude možné lépe využít pro kulturní akce.
0: Jiří Trnka zjišťoval podrobnosti o záměru Starého Plzence zastřešit Radyněm. Důvody jsme teď slyšeli a děkujeme. Pěkné odpoledne.
1: Včetně té restaurace. Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Věděli jste, že v Radčicích u Plzně mají v kapličce zvon se zajímavou historií? Zvon z roku 1721 byl z nařízení německých úřadů z kapličky v roce 1942 sejmut, aby byl spolu s dalšími odvezen z pražského přístavu lodí do Hamburku a následně roztaven. Nejen tento zvonek však zachránili čeští přístavní dělníci, kteří při nakládání ponořili některé zvony na dno Vltavy. Zvonek z Radčické kaple byl tak zachráněn.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Koaliční poslanci chtějí rozšířit skupinu, která by neplatila televizní a rozhlasové poplatky. V Lesné na Tachovsku končí základní škola. Podle vedení obce je to kvůli úbytku žáků a rostoucím nákladům. Zítra čekejte většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly i nadále platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišli o 100 miliony korun. V Lesné na Tachovsku na konci srpna zanikne základní škola. O jejím zrušení rozhodli zastupitelé. Aktuálně malotřídku s jednou třídou pro žáky od 1. do 5. třídy navštěvuje 11 žáků. Od září jich mělo být 10. Podle starosty Kamila Pečenky ze sdružení Společná Lesná přispívá obec na školu ročně 2 miliony korun, což je šestina obecního rozpočtu. Právě kvůli stoupajícím nákladům a klesajícímu počtu žáků obec provoz základní školy ukončí.
3: Tak určitě kvůli nízkému počtu žáků a pro nás jako zřizovatele neúnosní prostě ekonomické nároky a pro nepřímovou obec, což obec Lesná je, tak si myslím, že to je prostě špatně. Myslí si to i zastupitelé.
2: Vedení školy, které už dokončilo i zápisy dětí na příští rok, rozhodnutí zastupitelstva překvapilo. Mateřská škola v Lesné zůstane i dál a přesune se do uzavřené základní školy. Plzeňský Prazdroj dokončil v plzeňském pivovaru plně automatizovaný sklad piva. Do komplexu se vejde 42 tisíc palet, tedy přes 50 milionů piv. Logistický systém dopraví lahve a plechovky od stáčecí linky až ke kamionu bez zásahu člověka. První část skladu pivovar zprovoznil v roce 2023. Dnes otevřená druhá etapa pro 24 500 palet kapacitu více než zdvojnásobila, jak uvedl manažer skladování Prazdroje Tomáš Sedláček. Prazdroj automatizací reaguje i na nedostatek pracovníků. Policisté při sjezdu sudeckých Němců v Brně omezili na svobodě celkem 7 lidí, řekl to policejní mluvčí Pavel Šváb. Většinou šlo o přestupky, policie ale prověřuje i několik trestných činů. Jedním z nich je poničení památníků pochodu smrti sudeckých Němců z května roku 1945. Neznámý pachatel na něj namaloval červeným sprejem hákové kříže. Sjezd se konal v Česku poprvé, všechny předchozí ročníky byly v Německu. Brno sjezd hostilo od minulého čtvrtka do dneška. Na pořádek a bezpečnost kvůli sjezdu v Brně dohlížely desítky policistů.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte většinou jasno a nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na Plzeňsku až 32 a na horách bude 25 až 28 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na porouchané nákladní auto dejte pozor na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Rokycan, kilometr 62,5, dělají se odklízací práce, pravý jízdní pruh je neprůjezdný, jděte tam opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Končí. Jáme nalíkají.
5: Slyšte z toho strudona.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
8: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
7: Asi ne.
8: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
7: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka. Víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. Takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaký divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturánku ústeckýho, takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říkal, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říkal, jo, to je dobrý, tohle to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak, říkal, ty víš, co podepisuješ? Říkal, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky na podobě, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš to Luďka.
2: No já to nevím.
0: Vidím a slyším.
2: A přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání a nebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota, boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem.

0: díky.
1: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
2: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
3: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
1: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
1: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
3: Ne. Ano, kachna, co je?
1: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
3: Těžký výběr, no.
1: No, tak rozhodněte.
3: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
1: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle. Teda Patriku a i pana Dvořáka.
1: Ano, slyším na Pavla.
5: já bych si přál Bčko.
1: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.

0: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
1: No, cestující s malýma kuframa, ne?
0: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
1: Jaká možnost?
0: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci též odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaji, víte?
1: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
0: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
1: Do Přelouče? Proč zrovna do Přelouče?
0: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
1: To vám nevěřím.
0: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
1: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
0: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
1: Na Kubu?
0: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
1: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
0: No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
1: Proč?
0: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
1: Tak vás někdo zaskočil, ne?
0: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
1: Mě málem odletěl Berlín.
0: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda.
3: Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
4: Já na Bali.
3: Na Bali?
4: No, myslím, že to
3: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
4: No já jsem vždycky vozil...
3: Tam toho tolik nepotřebuješ, ne?
4: Ne, já to potřebuji strašně málo, ale já mě balí. Já mě balí

0: Kufr, jasno.
1: Počkej, tobě nebo sobě?
0: Ne, mně, protože jo. To bylo s amforou.
1: Jo, takhle.
0: Amfora letěla na Bali tenkrát.
1: Takže jsi ve smíče, nebo co si...
0: Ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda. Byl to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. Jo, a ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý. On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňár nebo tričko a je to, jo.
1: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
0: ne,
1: v sektoru B1, najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
0: Ne, Patriku, já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
1: jo.
0: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
1: Co?
0: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, já, Jinko, už je to zavřený.
1: Zapomněl jsi někdy kód?
0: Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
1: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: potěšil? Teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet. Teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Teda. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to nátoru, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky jste se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká ten, co si třeba... udělá spidlou zádech, kde se to erotikou jenom hemží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovný. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka, kdo ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Helenou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Helena Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: A to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala?
6: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky, odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že? Takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. i když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi no, a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že je bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
1: takže ty si propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky, chlapi.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
3: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali. Taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit?
6: Ano,
5: začneme
6: musíte,
5: odzadu.
6: Ano.
5: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to čet, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Ne, nevím, že asi.
5: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je s ním?
5: To je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No tak, pane Šimku, to já opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, nesnědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodají to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to si byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
7: No. Jo. Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
7: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježiš Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak
7: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak u toho a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
7: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vidět, že to je jasný.
1: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
7: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říkal, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No.
1: Yeah.
7: Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál Houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu se příště.
7: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Policisté odhalili při kontrole rybářů u Hracholuské přehrady 10 přestupků. Nejpozději do 1. června je nutné uhradit daně z nemovitosti. VZP spustí nový preventivní program pro firmy, někteří zaměstnanci budou mít nárok na příspěvek 500 korun. Zítra čekejte většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Policisté o víkendu kontrolovali dodržování pravidel rybolovu u Hracholuské přehrady. Odhalili přitom 10 přestupků. Pokračuje policejní mluvčí Ondřej Hodan.
3: Zaměřili jsme se na odhalování protiprávního jednání v souvislosti s neoprávněným užíváním pozemků v okolí nádrže Hracholusky, porušování pravidel rybolovu a dodržování ostatních zákonů. Při akci jsme zkontrolovali celkem 134 osob, z toho 29 cizinců, a řešili jsme 10 přestupků v souvislosti s neoprávněným užíváním pozemků.
2: Policejní kontroly rybářů budou pokračovat i v průběhu roku. Už jen týden mají lidé na uhrazení daně z nemovitosti. Nejpozději do dneška by měli obdržet od finančního úřadu složenku pro zaplacení. Podle mluvčí plzeňské pobočky finančního úřadu Michály Hošťálkové mohou být plátci daně vyzváni k zaplacení i jiným způsobem.
4: V případě rozesílání složenek jsou jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji vždy sloučeny do jedné. Poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Složenky nejsou zasílány poplatníkům se zpřístupněnou datovou schránkou, neobdrží je ani poplatníci přihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO a ani poplatníci přihlášení k zasílání údajů pro placení daně e-mailem.
2: Daně z nemovitosti je nutné uhradit do 1. června. Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je aspoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května. Pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
5: My nechceme nikoho nutit, já říkám jako velice důrazně, že to je dobrovolná aktivita těch jednotlivých zaměstnanců.
2: Rusko oznámilo, že zahájí sérii systematických úderů na vojensko-průmyslové objekty a velitelská stanoviště v Kyjevě. Ruská diplomacie zároveň vyzvala zahraniční velvyslance k opuštění ukrajinské metropole. Moskva tak reaguje na páteční ukrajinský útok na Starobylsk okupované Luhanské oblasti. Ten podle Ukrajinců zasáhl elitní dronovou velitelskou jednotku. Podle ruských okupačních úřadů byl ale cílem internát pedagogické školy. Při úderu zahynulo 21 lidí.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté nastoupili na mistrovství světa ve Friburgu proti Norsku a Češi zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra čekejte většinou jasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a na Plzeňsku až 32. Nejvyšší teploty na horách 25 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Kařezu na Rokycansku se pracuje na údržbě mostu, ale jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, je 17 hodin a 4 minuty, u mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Začíná denní souhrn informací rádia vašeho kraje. Tak co pro vás máme? Rozhovor s muzikanty už legendární skupiny Extra Band. Do řek v kraji vypustili rybáři 10 000 úhořů říčních. I o tom bude řeč. No a přihlásí se i regionální stopař. Tentokrát s informacemi ze statistického úřadu, z nichž mimo jiné vyplyne, že Plzeňský kraj stárne. No a samozřejmě nebude chybět ani předpověď počasí přímo z meteorologického ústavu.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Čísla Českého statistického úřadu dlouhodobě potvrzují stárnutí populace v Plzeňském kraji. Demografický vývoj zároveň zvyšuje tlak na sociální služby a pobytová zařízení pro seniory. Vedení kraje trend sleduje a hledá možná řešení, říká Jan Bozděch, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí, zvolený za hnutí ANO.
3: My jako kraj počítáme s tím, že v budoucnu bude potřeba navýšit kapacity pobytových služeb pro seniory, zejména domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí.
2: Podrobnosti řekneme v našem vysílání už za chvíli. Rybáři vypustili do řek na západě Čech 500 kg mladých úhořů, aby posílili populaci této dravé ryby. Ta se vytírá v moři, ale v cestě do řek jí brání přehrady a další vodní stavby. Podrobnosti vysvětlí Petr Votípka z Klatovského rybářství.
4: Vezli jsme 500 kg úhoře pro zarybňování revíru Zápražského územního svazu. Na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm.
2: Další informace uslyšíte zhruba za půl hodiny. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Vypisují ho školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. V Plzeňském kraji se v prvním kole na střední školy dostalo přes 94% deváťáků a zhruba 350 žáků se nepodařilo umístit. Ve druhém kole je k dispozici zhruba 1200 volných míst. Zájemci se mohou do druhého kola hlásit přes systém DIPSY až do dnešní půlnoci. Pokud zvolí papírovou formu, je rozhodující dnešní datum odeslání. Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje opravu části hlavního tahu z Plzně na Prahu. Jedná se o úsek od výjezdu z nákupního centra Rokycanská po mimoúrovňovou křižovatku se sjezdem na Kyšice. Součástí prací je i rekonstrukce mostů. Řidiči musí počítat s dopravním omezením a omezení se dotknou i městské dopravy. Trolejbusová linka číslo 11 bude jezdit po objízdné trase ulicemi Nákupní, Krátku a Kvořtovně.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Čísla Českého statistického úřadu dlouhodobě potvrzují stárnutí populace v Plzeňském kraji. Demografický vývoj zároveň zvyšuje tlak na sociální služby a pobytová zařízení pro seniory. A to je téma pro regionálního stopaře Jiřího Trnku. Jirko, dobrý podvečer.
2: Přeji dobrý podvečer. Ke konci roku žilo v Plzeňském kraji 614 tisíc obyvatel a průměrný věk dosáhl 43,2 let. Nejstarší obyvatelstvo žije hlavně v malých obcích na Rokycansku, Klatovsku nebo severním Plzeňsku. Naopak mladé rodiny se stěhují především do zázemí Plzně a nebo okolí. Typickým příkladem je Vochov, kde statistici zaznamenali nejnižší průměrný věk i největší přírůstek obyvatel, což je způsobené rozsáhlou výstavou obytných, ale i rodinných domů.
1: Takže jak výrazně se stárnutí populace v Plzeňském kraji podle statistik projevuje?
2: Data Českého statistického úřadu ukazují, že lidé starších 65 let dnes žije v kraji víc než dětí do 14 let. Index stáří ten dosáhl hodnoty 138 seniorů na 100 dětí. V některých malých obcích je situace ještě výraznější. Například v Domorázu na Klatovsku připadá na jedno dítě až 20 obyvatel starších 65 let.
1: Takže co takový vývoj může znamenat pro budoucnost kraje?
2: Především otevírá debatu o kapacitách domovů pro seniory a dalších sociálních služeb v Plzeňském kraji. Stárnutí populace totiž zvyšuje tlak nejen na pobytová zařízení, ale také na terénní péči, zdravotní služby nebo dostupné bydlení pro starší obyvatele. Český rozhlas se zajímal o postoj vedení kraje. Pokračuje Jan Bozděch, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí zvoleného za hnutí ANO.
3: My jako kraj počítáme s tím, že v budoucnu bude potřeba navýšit kapacity pobytových služeb pro seniory, zejména domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí. Zároveň ale klademe důraz na rozvoj terénních služeb, jako je pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby, aby seniori mohli zůstávat co nejdéle doma. Rozvoj služeb ale naráží na nedostatek personálu i finanční náročnost provozu. Velmi si vážíme také rodin, které pečují o své blízké, a proto rozvíjíme i odlehčovací služby, které jim umožní si od péče dočasně odpočinout.
1: Tak zdá se, že stárnutí populace bude v dalších letech v Plzeňském kraji jedním z největších témat pro sociální i zdravotní péči. Problematiku jsme probrali s regionálním stopařem Jiřím Trnkou. Díky, naslyšenou.
2: Příjemný zbytek dne.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Počasí.
1: Tak je pravda, že už takhle na konci května si docela užíváme horkého léta. Ostatně, jak to momentálně vypadá s počasím v kraji, to už nám teď řekne Marta Suchá z Meteorologického ústavu. Marto, pěkný podvečer.
2: Hezký den. Tak momentálně je jasno v celém kraji, teploty jsou mezi 27 a 30 stupni Celsia, takže nejen letní jsou v celém regionu, ale v Plzni Bolevci byla teplota nejvyšší 30,6 stupně Celsia, to znamená opět tropický den, podobně jako včera.
1: Co v noci? To se aspoň trochu ochladí, ne?
2: Tak je pravda, že se ochladí, večer v noci se nebude nic měnit na obloze, bude většinou jasno, takže se budou měnit jen teploty, ty klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia, vítr bude pouze slabý, proměnlivý.
1: No, já už dopředu tuším, že ani na zítřek nám žádné srážky neslíbíte, nebo ano?
2: Určitě ne, i zítřejší den bude slunečný, maximální teploty budou nejčastěji mezi 28 a 31 stupně Celsia. Na Plzeňsku mohou teploty vystoupit až na 32 stupňů Celsia a je proto vydaná na zítřejší odpoledne i výstraha na vysoké teploty vzhledem k tomu, že očekáváme, že překročí 31 stupňů Celsia. Vítr bude i zítra pouze slabý, proměnlivý většinou.
1: Hurá k vodě, Marta Suchá, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: Jsou 6:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. No a pokud jste ho poslouchali dnes dopoledne, tak asi víte, že muzikanti Petr Kotora a Miroslav Cába z legendární kapely Extra Band byli našimi hosty ve studiu. Předčasem se totiž vrátili z turné po Brazílii a s posluchači naší stanice se podělili o zážitky z této jihoamerické země. Moderátorku Ivu Kokešovou mimo jiné zajímalo, jak se hudebníci domlouvali a co všechno viděli v zemi, kde se běžně hovoří brazilskou portugalštinou.
1: Jak pak jste se v Brazílii domlouvali? Jaké jazyky jste používali?
2: Tak já, jelikož mluvím španělsky, tak jsem používal většinou španělštinu, protože je dost podobná. Některé slova jsou stejné, některé jsou úplně jiné. Samozřejmě je to podobné jako čeština, slovenština, drbet jako vzdálenější. Ale domluvili jsme se a něco jsme domlouvali anglicky, ale bohužel angličtinou nevládli zase jako ty Brazilci tolik, takže většinou to byla ta španělština.
1: A když už jste zmínil, že je čeština podobná slovenštině, tak jste říkali, že vás tam měli za Čechoslováky.
3: Ano.
1: Je to tak?
3: Ano.
2: Ano, přesně. Rovnou nás spojili a vůbec to neberou jako, že jsme Češi a Slováci.
1: Rozdělení našich národů v Brazílii nezaznamenali.
2: Ne, vůbec.
3: Čechoslovákia.
1: Co jste si stihli prohlédnout jako turisté? Měli jste spoustu koncertů, ale přesto předpokládám, že jste na nějakých těch ikonických místech určitě byli.
3: Ano, byli. Bydleli jsme, tím bych možná začal, na Praia Grande, což je asi 100-kilometrová pláž. Opravdu reálně, my jsme si to vůbec nemysleli, ale když jsme pak jezdili nahoru do São Paula a změřili jsme tu trasu, o které jsme věděli, že je zhruba 100 kilometrů a pak jsme ji jenom naroutovali na tom Google, tak fakt ta pláž je strašně dlouhá. A tam bych řekl, že to bylo jedno z kouzelných míst a podle místňáků je to velmi prestižní místo, to jsme vůbec netušili. A pak jsme, když jsme byli v Riu, tak jsme samozřejmě nemohli nenavštívit tu pověstnou sochu Ježíše. Tak tam jsme si udělali spousty fotek, vendili jsme tam, co bylo možné, aby jsme opravdu to viděli. Taky jsme tam byli. Takže v tomhletom smyslu to bylo fakt jako úžasný, protože nevidět to, když už jsme tam byli, by byl opravdu hřích.
1: Co na vás zapůsobilo nejvíc? Na co nikdy nezapomenete, když teď budu myslet na ta turistická místa?
2: První, co by jsem chtěl říct, tak všichni jsme měli takový drbet strach z toho vlastně, jaká je tam ta situace, jo? Jak se to tady píše prostě, že vás tam přepadávají a všechno možné. Tak my jsme prolezli tam doopravdy skoro všechno. Nikde nás tam nikdo nepřepad, jo. Řekl bych, že to bylo bezpečnější než tady na Americké nebo na náměstí, jo.
3: Pravda je, že jsme se jako vyhýbali těm okrajovým částem, protože jsme nevěděli, jak se chovat. A když jsem tam mluvil s jedním místním, který si s náma povídal v průběhu koncertu, než jsme přišli na řadu, tak se nás ptal, jak se tam cítíme. Já říkám, hele, tady vlastně bezvadně, my jsme nepotkali žádného člověka, který by byl nevstřícnej, nevlídnej. Já říkám, cítím se tady bezpečně. A on se velmi ze srdce zasmál.
4: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň a zamíříme na chvilku k vodě. Do řek totiž v kraji rybáři vypustili 10 000 malých úhořů říčních. Ti se vytírají v moři a dospívají v řekách, ale v přirozené cestě jim brání vodní stavby a i proto první část úhoří násady za 1,5 milionu korun přicestovala do rybářského areálu v Předenicích autem.
1: Vaničku
2: nemám.
1: To máme.
3: Jsem přijel auto se speciální nástavbou, která je plná malých úhořů.
1: Velikosti 15 až 20 cm.
3: Ty ryby jsem přivezl Petr Votípka v Klatovské rybářství.
1: Ano, dovezli jsme 500 kg úhoře pro zarybňování revíru Zaprašovského územního svazu. Na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm. Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku.
3: Tohle je starý 2,5 roku. Aha.
1: Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jako monté putuje k pobřeží Evropy. Monte je vlastně mladý úhoř do stáří 2 let, než vlastně opustí mořskou vodu. Je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů, kde je rozkrmí. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
4: Já mám černý kýbl, jestli chcete.
1: A teď 28, jo?
3: 28 kilo nandaváte. Rybáři teď úhoře převažují do menších nádob a nadávají na auta a budou je rozvážet do řek po celém plzeňském kraji.
1: Ty vezeš to 4, 5.
5: Vysazují se na Berunku pod Plzeň, na Mži pod Hracholuskou přehradu.
3: Vysvětluje technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Hynek Dort.
5: A pak se vysazují na řeku Úhlavu, skoro na celý tok. Tam je přehrada v Nýrsku, takže od té přehrady v Nýrsku vlastně až do Plzně. A Úslava taky celý tok.
3: To jsou jak malá háďátka.
5: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada a úhoří monte, aby se obnovila ta populace.
3: Takže vlastně tady u nás pravdu máme úhoře jenom díky
6: vysazování. Přesně tak. Jinak už by tady nebyly.
3: To už dodává technik místní organizace Plzeň 1 Jaromír Lev. Musí se o ně nějak dál pečovat, nebo už se teď o sebe postarají sami?
6: Teď už se postarají o sebe sami. Většinou hned po tom vysazení se schovají do kořenů před predátorama. To jsou hlavně vidry, ale ta velikost těch úhořů ještě není taková, aby vidry zajímala. Takže spíš ty pravé ryby, to jsou okoun, štika, candát, sumec taky, takže tuto všichni.
3: To ale není poslední nebezpečí, které na úhoře čeká, připomíná Petr Votípka.
1: Porostou až do dospělosti, jakmile budou polem dospělosti, tak vyrazí zpátky k moři, kde by se měli vytřít, ale prostupnost dneska těch toků je špatná, takže hodně jich skončí v turbínách vodních elektráren.
7: Přátelé, mějte se.
1: Ahoj.
3: Západočeský územní svaz letos vypustí malé úhoře za celkem 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony korun pokryje evropská dotace. Z Předenic na jižním Plzeňsku Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Možná, že si Plzeňané vybaví dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni. On je totiž unikátní. Jednak se v něm dochovaly původní gotické obytné prostory, ale je také jediným ve městě, který se honosí takzvanou sklípkovou klenbou. Objekt stojící na nápadně úzké parcele byl v roce 1507 poničen požárem. Poté prošel přestavbou, při které vznikla obytná místnost se sklípkovou klenbou. Veřejnosti ovšem není přístupná ani ona, ani další interiéry s gotickými prvky.
1: Pak na mě zazvonte já.
2: Moc vám děkujeme.
3: Nacházíme se v prostorách před zmíněnou klenutou místností, pozdně gotickou. Dům měl také specifickou dispozici v tom, že tím, že vlastně je na takové úzké parcele, tak už v pozdním středověku byl přisvětlovaný světlíkem, který byl v centrální části dispozice, vystupoval nad úroveň střechy a byl přisvětlován drobnými okýnky.
4: Nitro domu na náměstí Republiky číslo 20 nám ukazuje památkářka Alena Aubrechtová. Teď jsme tedy kde?
3: V obslužné místnosti, do ní vede kamenný sedlový portálek a z této bylo přikládáno do kachlových kamen v té hlavní obytné místnosti.
4: A my se přesuneme do středověkého gotického bytu. Dva schůdky dolů a jsme v minulosti, v hluboké minulosti, jsme ve středověku.
3: Jsme v obytné místnosti zaklenuté dvěma poli sklípkové klenby. Jedná se o stavební fázi z počátku 16. století a tento dům je jediný měšťanský dům v Plzni, který má sklípkové klenby dochované. Jedná se o unikátní typ klenby, který reprezentuje virtuózní zvládnutí klenební technik na konci středověku. Sklípkové klenby poprvé použil Arnold Westfálský při stavbě paláce Saských vévodů v Míšni v 70. letech 15. století v prostředí Plzeňského kraje. Můžeme nejzajímavější příklad sklípkových kleneb vidět v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích.
4: Ta výmalba pod oprýskanou omítkou je původní?
3: Nebyl tady dělaný žádný průzkum výmaleb, takže nevíme. Tohle je zatím ještě skryto, čeká to na své odhalení.
4: A víme, kdo tady, přímo tady v tomto bytě žil?
3: Na počátku 16. století dům vlastnili bohatí kramáři Wolfovi, poté v roce 1623 jej zakoupil za 900 kop Mikuláš Mirobel. A v letech 1688 a 1696 dům patřil malíři Patriku Schneeblumerovi. Nájemcem v tomto domě byl i městský hejtman Václav Nigrin v roce 1733.
4: Ta místnost je prázdná, se dvěma okny, dřevěnou podlahou. Jak se tady asi žilo?
3: Tato místnost mohla sloužit majitelům domů pro reprezentativní účely, mohly tady probíhat nějaké obchodní jednání a tak podobně.
4: Na moje fantazie pracuje na plné obrátky. Škoda, že v současné době se tenhle krásný prostor nijak nevyužívá.
3: Je to tak, zatím je to takový skrytý poklad tady v centru Plzně.
1: Tak pojďte, tady máte klenbu.
5: Je to starý, no, je to hezký, no.
4: Vy tady bydlíte jak dlouho?
5: 18, ale partnerka tak přes 30.
4: A vzpomenete si ještě, jak před těmi 18 lety na vás ten interiér zapůsobil?
5: No, jako na zámku. Když jsem přišel, no, z paneláku tedy, no.
4: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni zvenku působí poměrně nenápadně. Mezi ostatními domy na první pohled nijak nevyniká. Uvnitř ale ukrývá gotický poklad. Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.

0: 17:53, dnešní den v kraji se pomalu chýlí ku svému konci, ale já vám ještě stihnu říci, že v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň se mimo jiné dozvíte, že kaplička ve Svojších na Šumavě už má novou střechu a ještě před měsícem vypadala jako zapomenutá ruina odsouzená k zániku. Centrum Hájek sídlící ve Šťáhlavecích na Plzeňsku je stacionářem pro handicapované děti, pomáhá rodinám, které trvale pečují o dítě s postižením. A zítra dopoledne přivítáme ve vysílání jeho ředitelku Lenku Šikovou. Spolu s ní přijde také Markéta Jungová, která nás pozve na už tradiční benefiční koncert pro Centrum Hájek. Tolik tedy k zítřku, jinak za chvíli po zprávách na vás čekají muziky pro příznivce dechovky a pak špalíček lidových písní. A nadále příjemný poslech vám přeje Roman Stupka.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ministr školství zastavil testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Cestující a řidiče čekají od středy kvůli opravě silnice mezi Plzní a Losinou dopravní omezení. Plzeň opraví sedačky v hledišti Velkého divadla J.K. Tyla. Zítra čekejte většinou jasno, teploty do 31 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Žáci 5. a 9. tříd nebudou ode dneška muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle ministra Plagy nebyly dobře komunikované, zdůrazňuje ale, že byly anonymní.
4: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče, tuto informaci neměli dopředu.
3: Dosud se sbírané odpovědi z testů se zítra mají podle ministra Plagy smazat. Ředitelství silnic a dálnic opraví asi kilometrový úsek silnice 20 mezi Plzní a Losinou. Práce začnou ve středu a omezí osobní i hromadnou dopravu. Co konkrétně se bude u Losiné dělat, vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
5: Za částečné uzavírky s omezením v podobě kyvadlového provozu zde budeme měnit ložní a obrusnou vrstvu vozovky. Sjezdová větev z D5 na Písek a Tábor bude po dobu opravy uzavřena a řidiči budou k napojení na první třídu číslo 20 využívat sjezd na Starý Plzenec. Bez omezení by měl být tento úsek opět průjezdný nejpozději v první polovině července.
3: Sedačky v hledišti Velkého divadla J.K. Tyla v Plzni budou mít nové čalounění. Zastupitelstvo města na něj z rozpočtu vyčlenilo 5 milionů korun. Výměna čalounění je nutná kvůli velkému opotřebení a sníženému komfortu pro návštěvníky. Pokračuje primátor města Plzně Roman Zarzický z hnutí ANO.
6: Když mi někteří abonenti a návštěvníci divadla psali, v jakém stavu jsou sedadla ve Velkém divadle, tak jsem neváhal a zastupitelům předložil v rámci přebytku 5milionový návrh právě na generální opravu 444 sedadel plus některých zázemí ve foyer. Proběhne transparentní výběrové řízení a osobně předpokládám, že cena bude daleko nižší, ale to ukáže samozřejmě až trh.
3: Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Mírné ochlazení s teplot kolem 30 stupňů přijde tento týden jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na webu a sociální síti X. V souvislosti s aktuálním počasím zmiňuje klimatickou změnu.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa s Norskem a po druhé třetině Češi prohrávají 1-2.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra čekejte většinou jasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Plzeňsku až 32 a na horách bude 25 až 28 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov mezi kilometry 143 a 151 přibližně od svaté Kateřiny až na hranici jsou všechna parkoviště plná nákladních aut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
7: Krásný a ničím nerušený poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Jaroslava Tachovského znáte z rozhlasového vysílání jako kapelníka plzeňské dvanáctky a nyní také coby jednoho z moderátorů pořadu Muziky, muziky. My si ho dnes ale představíme jako skladatele, jenž má na svém kontě spoustu krásných polek a valčíků, kterými si připomeneme a oslavíme jeho životní jubileum. Všechny autorské písně Jaroslava Tachovského bude hrát jeho kapela Plzeňská dvanáctka a zpívat budou Ivana Brožová s Karlem Jindřichem a Moje maličkost s Bárou Břečkovou. A my dva si vezmeme na starost hned první polku, které dal autor textu František Kratochvíl název Pane vrchní ještě jedenkrát.

Jaroslav Tachovský se narodil 20. května 1951 v Plzni. Jeho životním a osudovým nástrojem se už v dětství stal baryton, později trombon a hře na něj se začal učit v Lidové škole umění ve Stodu. V letech 1966 až 1972 studoval na Plzeňské konzervatoři u profesora Jaroslava Vítka a ve studiu dále pokračoval na Akademii muzických umění v Praze ve třídě profesora Miloslava Hejdy. Za dob studií získal několik ocenění na prestižních soutěžích doma i v zahraničí. Namátkou to bylo například v letech 1970 a 1974 třetí místo na mezinárodní interpretační soutěži Pražského jara nebo druhé místo na mezinárodní soutěži v německém Markneukirchenu v roce 1975. K následujícímu valčíku napsal Jaroslav Tachovský kromě hudby i text a nazval ho Krásná jitra.

Už během pražských studií získal Jaroslav Tachovský na popud svého profesora angažmá v orchestru Národního divadla, kde působil od roku 1972 do roku 1974, kdy vyhrál konkurs do trombonové sekce České filharmonie, nejprestižnějšího tuzemského orchestru. Tomuto tělesu oddaně zasvětil celý svůj profesní život a setrval v něm až do roku 2018. Kromě toho se Jaroslav Tachovský věnoval i hudbě komorní. Byl členem pražského žesťového tria a stál u zrodu Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, ve kterém poté dlouhá léta působil. Připravena je polka Dík za tvůj úsměv. Text k ní napsala Hana Koubová.

Orchestru Národního divadla se Jaroslav Tachovský potkal s klarinetistou Josefem Charvátem, kapelníkem slavné kapely Česká muzika, který za ním jednou přišel a optal se, zda hraje také na baskřídlovku. Jaroslav odpověděl, že ano, a stal se členem této slavné dechovky. Za zmínku také stojí několikaleté angažmá v orchestru Waldaufinka, který vedl slavný skladatel Karel Waldauf. My mladí můžeme Jaroslavu Tachovskému jen závidět, že se mohl potkat ve svém profesním životě i s takovými velkými muzikanty, kteří tvořili historii naší dechové hudby. Poslechneme si valčík Podzimní čas s textem Františka Kratochvíla.

V roce 1991 založil Jaroslav Tachovský se svým kamarádem, trumpetistou Janem Fischerem, malou dechovku Pošumavskou sedmičku. Ta byla netradiční v tom, že hrála bez bicích, tak jak se hrávalo za starých časů. Naopak tradiční byla v tom, že hrála staré pošumavské písničky, které byly obsahem i dvou CD nosičů, které kapela nahrála. Zanedlouho poté se Pošumavská sedmička rozšířila o další hráče a vznikla tak Pošumavská dvanáctka. V další písničce se představí Jaroslav Tachovský nejen jako skladatel, ale také jako solový hráč na bariton. Společně se svým kolegou Břetislavem Kotrbou, který bude hrát na tenor, přednesou Tátovu polovičku.

V roce 2000 odešel do muzikantského nebe velký přítel Jaroslava Tachovského, pan Vlastimil Eichler, profesor plzeňské konzervatoře a kapelník původní plzeňské dvanáctky, kterou založil v roce 1966. A jak říká sám Jaroslav Tachovský: jelikož jsem coby student konzervatoře v této kapele hrával, nedalo mi, abych nepokračoval v tradici plzeňské dvanáctky. A tak jsem od roku 2000 převzal tento název pro svou kapelu. Snažím se dále popularizovat jak písničky, tak autory z plzeňského kraje a Šumavy. A důkazem toho, že se mu jeho záměr daří, je i zisk třetího místa na mistrovství Evropy dechových hudeb v roce 2003 ve švýcarském Zédorfu a spousta krásných nahrávek, které kapela natočila.

Ještě než zazní poslední písnička, my máme svoje pivo. Dovolte mi, abych Jaroslavu Tachovskému k jeho narozeninám popřál. Milý Jardo, přeji ti hlavně hodně zdraví, elánu a chuti do krásné muziky a děkuji za vše, co jsme společně vytvořili a doufám, že toho ještě spoustu vytvoříme. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu naší folklorní půlhodinky. Opět po roce se i po našich vlnách rozeznívá znělka Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň a to znamená, že letošní 28. ročník už je na dohled. V Plzni a na dalších místech proběhne ve dnech 10. až 14. června. Kdo se letos v rámci bohatého festivalového programu představí a jaká témata se budou letošním ročníkem festivalu prolínat, povíme vám v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková. Celkem 20 folklorních souborů dětských i dospělých, tedy kolem 600 účinkujících, se představí na letošním ročníku Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026. Odstartuje ve středu 10. června programem v Konstantinových lázních, ve čtvrtek 11. června, pak na Selském dvoře u Matoušů v Plzni Bolevci, no a od pátku 12. do neděle 14. června se pak už festivalový program bude odehrávat na hlavní festivalové scéně u Branky v Plzni. V neděli odpoledne pak také ještě v Plzni na Doubravce. Ať už máte rádi západočeský folklor nebo moravský, nebo třeba rádi poznáváte tradiční lidovou kulturu vzdálených zemí, všichni si přejdete na své. My začneme u plzeňských souborů, které pochopitelně nemůžou chybět. I letos se představí soubor písní a tanců Jiskra, ten je zároveň hlavním spolupořadatelem festivalu, také Jiskra 58 Sokol Valcha Plzeň, plzeňský lidový soubor Mladina a z plzeňských dětských souborů pak Jiskřička, Mladinka, Mladinečka a Plzeňáček. Ve Špalíčku nám teď zahrají muziky plzeňských souborů Jiskra a Mladina.

28. Mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň 2026 proběhne ve dnech 10. až 14. června a zveme vás na něj i v dnešním Špalíčku. V letošním programu je celá řada titulů, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Jedním z nich bude rozhodně pořad folklorního souboru Úsměv z Horní Břízy, nazvaný Vzpomínka na Zdeňka Bláhu. Souboru Úsměv ho v režii Markéty Jílkové na festivalové scéně u Branky v Plzni uvede v pátek 12. června od 8:30 večer. Vzpomínat se bude na zakladatele souboru, ale také našeho rozhlasového kolegu, jednu z největších osobností západočeského folkloru, Zdeňka Bláhu. A samozřejmě zazní celá řada jeho hudebních úprav. Tak přijďte s úsměvem na Zdeňka Bláhu zavzpomínat. Muzika úsměvu nám zahraje i teď.

V dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu vás zveme na 28. Mezinárodní folklorní festival SIOF Plzeň 2026, který proběhne ve dnech 10. až 14. června. O plzeňských souborech, které se letošního ročníku zúčastní, už byla řeč. Teď se pojďme podívat na soubory, které do Plzně dorazí z jiných míst naší republiky. Kromě hornobříského souboru Úsměv, který nám teď dohrál, to bude národopisný soubor Postřekov, Malá muzika z Chrástu, soubor Kvítek z Hradce Králové a Moravu letos bude reprezentovat slovácký soubor Vonica ze Zlína. Jeho muzika nám také za chvilku zahraje. Slovácký soubor Vonica patří k nejstarším souborům na Moravě. Jeho počátky totiž sahají až do roku 1940. V současnosti Vonica ve svém repertoáru zpracovává tance a písně z oblastí Horňácka, Dolňácka, Luhačovského zálesí, Kopanic a Trenčínska a přitom se snaží zachovat dobovou autenticitu předváděného lidového projevu. Soubor doprovází cymbálová muzika Denica s primášem Lukášem Zindlerem. No a my si teď poslechneme právě nahrávku souboru Vonica a cymbálové muziky Denica, která vznikla během loňského ročníku festivalu ve Strážnici.

Slovácký soubor Vonica a cymbálová muzika Denica, které jsme právě slyšeli, budou jedním z těch, se kterými se budete moci mimo jiné setkávat během letošního mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň 2026. No a představit také musíme letošní zahraniční hosty a bude jich opravdu hodně. 28. ročníku festivalu se totiž zúčastní folklorní soubory z Chorvatska, Slovenska, Portugalska, Ukrajiny, Korfu, Chile a Francie. No a u Francie se teď na chvilku zastavíme. V rámci letošního festivalu totiž bude mimo jiné připomenuté letošní kulaté 60. výročí spolupráce partnerských měst Plzeň a Limoges ve Francii. Hudební ukázku od souboru z Limoges z francouzského historického regionu Limousin si můžeme poslechnout i teď v našem špalíčku.

To byla ukázka francouzské lidové hudby, se kterou se naživo můžete setkat mimo jiné v rámci letošního Mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň 2026. Ještě jednou opakuji, že festival proběhne ve dnech 10. až 14. června a vstup na všechny festivalové pořady je zdarma. Více informací a kompletní program najdete na stránkách www.mffplzeň.eu a sledovat aktuální dění můžete také na festivalovém Facebooku, Instagramu nebo YouTube kanálu. V dnešním špalíčku se rozloučíme nahrávkami slovenského souboru Stavbár, který se v Plzni představil v loňském roce. Mimochodem, letos se můžete těšit na slovenskou Borinku z Nitry a Trnavčan z Trnavy. Pěkný večer přeje a loučí se Michaela Vondráčková.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj letos podpoří drobné zemědělce částkou 6 milionů korun. V Lesné na Tachovsku končí základní škola. Podle vedení obce je to kvůli úbytku žáků a rostoucím nákladům. Zítra bude většinou jasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpánka Zítková. Plzeňský kraj letos rozdělí mezi drobné zemědělce 6 milionů korun. Hlavně jde o podporu prvovýroby. Dotace pro 33 žadatelů schválili krajští radní.
2: Dotace získali farmáři, kteří chtějí například postavit seník nebo zmodernizovat zemědělské usedlosti. Finance pomůžou taky malým zemědělcům pořídit nové technologie. Cílem je zlepšit podmínky prvovýroby a konkurenceschopnost regionálního zemědělství. Z Plzeňského kraje Martina Klímová, Český rozhlas.
1: V Lesné na Tachovsku na konci srpna zanikne základní škola. O jejím zrušení rozhodli zastupitelé. Aktuálně malotřídku s jednou třídou pro žáky od 1. do 5. třídy navštěvuje 11 žáků. Od září jich mělo být 10. Podle starosty Kamila Pečenky ze sdružení Společná Lesná přispívá obec na školu ročně 2 miliony korun, což je šestina obecního rozpočtu. Právě kvůli stoupajícím nákladům a klesajícímu počtu žáků obec provoz základní školy ukončí.
3: Tak určitě kvůli nízkému počtu žáků a pro nás jako zřizovatele neúnosní prostě ekonomické nároky a pro nepříjmovou obec, což obec Lesná je, tak si myslím, že to je prostě špatně. Myslí si to i zastupitelé.
1: Vedení školy, které už dokončilo i zápisy dětí na příští rok, rozhodnutí zastupitelstva překvapilo. Mateřská škola v Lesné zůstane i dál a přesune se do uzavřené základní školy. Umělci ze 16 zemí se představí v Plzni od 9. do 14. června na 36. ročníku Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v České republice nabídne 50 divadelních představení. Kromě soutěže českých a slovenských scén uvidí návštěvníci také velké lampionové loutky pod širým nebem, filmové projekce, koncerty, přednášky a výstavu. Festival také připomene 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za více než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Resort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. Ministerstvo financí nabízí dluhopisy republiky ve třech variantách, pětileté fixní, protiinflační pětileté a tříměsíční. Zájemci mohou investovat od 1 tisíce do 3 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Norskem 1-4.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. A biozátěž bude zítra na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/182 u Roupova na jižním Plzeňsku se opravují vozovky, platí tam dopravní omezení. Jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: My novináři často někde použijeme nějaký termín a ono se to chytne a začnou to používat všichni. Napadlo mě třeba, pane premiére, mohu se vás ještě doptat? Slovo doptat na tiskových konferencích je velmi časté. A taky jsem si všiml, a nejen já, ale i jeden z posluchačů, že se stále víc používá slovní spojení odznovu. A ptá se, jestli je to správně jazykově.
2: Zatím ne. Zatím tedy tohle slovo nebylo zařazeno oficiálně do té spisovné slovní zásoby, ale zrovna tohle slovo znovu, když vezmeme jenom znovu nebo znova, tak tam se to řešilo furt. Pořád, stále. Ono vzniklo tak zvláštně, tohle příslovce. Vzniklo z předložky z a druhého pádu jmenného tvaru přídavného jména nový. A těch možností, jak to vlastně vytvořit, tam bylo víc, takže nám vzniklo znovu, znova, znov, anebo taky znovy. A to se všechno používalo. A dohnalo to právě lingvisty už někdy před 100 lety k tomu, aby se trošku zamýšleli, co tedy je spisovné, co vyřadíme z toho spisovného, ať si to říká nějaký dlaždič na ulici někde a tak dál. Dneska tedy se považují za spisovné všechny ty, které jsem řekla.
1: Znova, znovu, znov.
2: Ano,
1: a co
2: ano.
1: To od znovu, to jste tedy řekla, že ne?
2: To tam zatím není. To tam zatím není, ale třeba slovenština má od znova jako normální spisovné slovo. A já myslím, že pokud se to bude hodně používat, tak se to prostě přiřadí a dostane to příznak. Všechno to bude spisovné a bude tam slohový příznak. Znova bude neutrální, znovu bude trochu knižní, znov bude básnické, zastaralé a od znovu bude hovorové.
1: No tak jestli to mají Slováci už spisovné, tak my musíme brzo taky však jako to kočíkovat, kočárkovat.
2: Přesně.
1: To bychom si taky přáli už, abychom mohli používat, ne?
2: No jasně, jasně. Budeme se navzájem inspirovat nebo soutěžit, jak si kdo přeje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále

0: nás tří.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadu v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
5: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na 1. kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Do světa showbiznesu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už mám vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: první. Opravdu, velké díky. Ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jak už Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel.
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce.
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš.
1: Je to tak.
0: O tu no. Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom vyšívá.
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a... A říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Aha, děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom
0: Hlavně
1: mluvím,
0: vy.
1: Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď
1: jo.
0: Zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte.
1: Yes.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Magic a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazujou, jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to kdysi hodně, hodně sledovala, tak měla se to byla o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No, a pak uvidí a je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažijou.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, on malá, celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na Disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo. Plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity. A no a já jsem to vlastně ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás
0: narazilo. To muselo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No
0: vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky samozřejmě.
0: Potom s odstupem času

0: popisoval vám třeba, jak to, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té superstar? Jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten impuls, on byl prostě, on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendík, drž, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo. A hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce. A místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn. A tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne. A najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 2024.
0: Tak, a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce, jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a... A tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo.
0: Jan
1: to
0: Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, ježiš, já to miluji.
0: To byste, a provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy
1: na koncerty. Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky. A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, tak OK. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlín, Outu, Univerzum, má třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznávím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. A já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková
1: já
0: osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád. Po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že tak po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to místo?
1: Jo, no právě že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů, a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme, a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
2: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
1: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
1: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
1: Lanovka na Petříně nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

zpátek vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Greschel a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O 2 roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newberryho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít jet, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryové, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Curlese jako nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazelwood.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Sun Don Williams a jeho hitparádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá, zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, jejíž originál prosycený rasovými problémy Ameriky vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Choutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Rusasky a hlavně na mantinelích silových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami. Tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aqua Vita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založiti pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z Chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí. Ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením. Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí, hada, a zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod, definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal jí z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Straggle, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala, ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka. Crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburne jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem. Usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata,

života, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísála. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel. Vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl 10, možná 12 000. Je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne.
Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na 15 000 dolarů pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Bettins hodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen? Nějak si se zakuckala.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova 11 nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlkl, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
1: Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy? Třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia. 731 800 900 je telefon. Nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuji přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu, jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je, anebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhému už moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem u mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba nedokáže poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale hůř se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne. Ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco spravovali s chlapomu. No a teď někdo prostě furt mě do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo z rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí. Jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád. Protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodné, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já jí, a spokojenost na obou stranách. No,
0: no. Říct si o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatický, takové malé vždycky zavolo v Prahy.
0: Dobře, myslím, že ne.
1: Davida. Tak všechny pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek. Už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala v koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já teda takhle. Já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy by to přijde, že má na mě stek, že mě bude.

0: lebo tak, lebo si neumiem ustať postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustať postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domů bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
1: No, vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
0: No, já bych řekla, že bych řekla přijmout, je to těžší, jo.
1: Mm-hmm.
0: Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako by neprojevila jako
1: přízeň
0: za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
1: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
0: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
1: Nerada nebo ráda?
0: Nerada.
1: Nerada pomáhala?
0: Ano, nerada pomáhá, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala vztek, že by rozlačila ty kyčle a pak, jo.
1: Takže se to na vás podepsalo?
0: Ano, aha. Ano.
1: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala, že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
0: Měla úraz, jo, já jsem jako příštilovou zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léčila, pak jsem byla 3 měsíce v Rýcích, tam mě učili chodit, jo, no prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kyčle dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím, no.
1: Tak jste si to potom nosila v sobě, no. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
0: Já nevím. Já jsem to nezahila.
1: Říká
0: jsem
1: prostě se to.
0: To že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Že jsem jen tři děti 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala na vařinu a to. Ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
1: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
0: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala syna, je ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota neděle a přivezli nám to, jo. No a on jakože radši jezdí na výlety.
1: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a

0: Já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někdy trošku nenahrává. Ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: no,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji
1: jako
0: chodit navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom, že mi jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, jak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince.

0: Nevítaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někde stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Mm-hmm. A rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiziště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roku už není. A já jsem měl s ní slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme si rekrovat, až to vybuduje. No. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a já jsem ujednený s ním, že budu mi od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče od chaty, jestli bych jim jiná ani nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolá. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila, vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta,
1: nedořešená.
0: Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Že bez mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno za dost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dnů jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčnej za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: no,
1: to jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle. Já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, který pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem. Každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to ne to. Majitel se se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 000 a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalový rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v oprázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl byt a že prostě jsem se mu nevozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle jako jo. Tak jsem jako dělal machra a tak, že 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčný a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, si říct o pomoc nebo ji přijmout, ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou, jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, co jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl, byl člověk, jo.
0: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mě tam řeknou, ta organizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochlubte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam prostě, my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolala, sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na sebe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme to pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tím bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu do stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře,
1: takže si
0: Jarko, tak zpátky
1: pomáháme.
0: K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, se jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavebnin. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už my, jako jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, tak šel nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal, samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc. Já povídám, podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku, a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici a řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále, takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skorů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní a já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový.
0: Marie,
1: pomáhala, kde to,
0: to
1: šlo.
0: Je krásný, no, ale, moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, on to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak stávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky usne a ať se vám něco hezkýho zdá.
0: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuju za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: A
1: děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšiml, aniž by se zeptali, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jít topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když to v takové situaci nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam byl ze svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Zvíte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se znovu hned před dveřma. Protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě, jo. A to jsem mu poděkovala, že je mu to hodnej, že si ty boty zůl. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že mě vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice. A ona to uznala, sepsala

0: kenal tapi dal to po podat svoje řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylány a že to bylo všechno v pořádku.
1: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
0: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatý na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nějak, on jako pozdravil, já odpověděla a nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já se nám to schválně vypl. Já, no a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu se nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převýchovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převýchoval.
1: No, no Zuzanko, víte. Tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No, já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovídat.
0: Určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i někde, kdo potřebuje takhle. Tak mě jedno za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo? Nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že těm staříčkým ženám, chlapům, ona může být nad výši.
1: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano?
0: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řvát, co jí pekli, co pelí tekl. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože
1: Zuzanko,
0: já
1: se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc. A povíme se to příště. Ano?
0: Ne, prosím. Prosím.
1: Tak to dokončete no v jedné větě.
0: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
1: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobné případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se Panitko, lidi ostatní dozvěděli, víte, teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma? Mhm.
1: Zažívám.
0: Mm-hmm.
1: Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte,
0: jo.
1: Dobře. Jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon.
3: Rozhlas, ano.
0: Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, když jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. A vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večeře, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný, vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, i když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zas do učení a takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky. A takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včil, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se s nejlepší advokáty, Sokola si berou, aby vysoudili pro své bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli, a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky, a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal,
0: že
3: mě přepadli a zmlátili. No prostě to bylo neuvěřitelné. A jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema, a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program, a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala, a oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl. A to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořad, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že nás posloucháte, že jste se zapojil. No teď kapela Činasky.

0: Má nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci. Pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou spíš duševní záležitost, že mi dneska nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích. Odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve spovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekorder a pán, nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekorder v Hamburku, mi dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se cítil bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byl takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, jaký chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auta. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařilo rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by nikdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu. Tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být a někdy toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: To samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné brzké.
1: Ale taky trémista, podle vás jste to poznala, že mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat, už jsem řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
1: Jediné, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych k tomu měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá.
1: Přeji
0: se
1: pěkné
0: vám
1: ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plný emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné dne přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás, lenivých smrtelníků, se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivoněl k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Peloponés a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korintského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši, a to bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Pelopones s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne, a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou Morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta Nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrdle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím schladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mi bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5. Před očima se chvěje stránka. Jsem pouhým kandidátem věd. Ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Já navždy...

co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí. Račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden. Krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden. A já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička.

0: písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr. Plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vychutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedumet. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá. Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se z tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kónová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kde pak? Já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas? Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je, celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě a když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičel. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.